Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci, nepřál bych jim ho zažít. Smeku a na brusí, všichni

Rádio Spin. Vibrace. Au.

0: Život je dodávka benzinky, hotely, nemoci, hangovers a taky Spin.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Na plakátě moje jméno
3: Vec.
2: Přišel jsem čeknout toto město.
3: Kde?
2: Rozjebat se jak zvěra.

0: Spin.
1: Co?
2: Ty králo, to je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
0: Hymna, ty vole.
1: No jasně, jasně.
2: Já jsem předu, něco zapomněl v autě.
0: Proč tam nebyl, ty vole?
1: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
3: Tak už jsi se přepočítal, frajerku, co?
2: Cože?
4: Jsi, já.

0: Talk.
1: No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu. Ono to bylo v rámci jedné stáže. A bylo to ve studiu Den Haag FM. Kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadshaus, což je jako magistrát v podstatě. Mm-hmm. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? To bylo asi Rusenbenga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo. Tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě zná jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi track, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní. V Americe jsem měl Alligatora.
2: Ok.
1: To by přišlo nejdřív.
2: A to by takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso, ale nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, až pak kámoš zahlásil, no a tak on je to vlastně přerostlej had a pak se to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
2: Ok, s čím se podává takový Alligator?
1: Ale s hranolkama.
2: Asi nejznámějším jeho singlem je track Rusenbenga. Interpret, cestovatel, lingvista a zvukový designer Pragoholik bude hostem aktuálního dílu Spin Talku. Jeho nový album bude venku už brzo. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin, na YouTube kanály i na Spotify těší Roman Jakub.

0: 때.
1: 그거.
2: 라디오 스펜.

0: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Rádio Spin jde s dabou.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Captain Talk.
1: No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu. Ono to bylo v rámci jedné stáže. A bylo to ve studiu Den Haag FM. Kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně budově Stadthaus, což je jako magistrát v podstatě. Mm-hmm. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? To bylo asi Rusenbenga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo. Tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě znají jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, aha, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi track, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní. V Americe jsem měl Alligatora.
2: Ok.
1: To by přišlo nejdřív.
2: A to byl takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso a nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, až pak kámoš zahlásil, no a tak bude to vlastně přerostlej had a pak se to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
2: Ok, s čím se podává takový Alligator?
1: Ale s hranolkama.
2: Asi nejznámějším jeho singlem je track Rusenbenga. Interpret, cestovatel, lingvista a zvukový designer Pragoholik bude hostem aktuálního dílu Spin Talku. Jeho nový album bude venku už brzo. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin, na YouTube kanály i na Spotify těší Roman Jakub.

0: Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
0: Vypadl ti signál Rádia Spin? Stáni si apku na radiospin.cz a poslouchej online.

Bezmála 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno, anebo taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší repový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Pragou Union a trackem Zase ty lidi. Příjemná, pozitivní pecka z nový desky Nekorektum. Je to vlastně jubilejní 10. deska od Prago. Dokonce se tu tenhle track objevil i na zlatý pozici díky

0: Problém ty nikdy, no a i z tohohle labelu se na té desce objevilo poměrně dost hostů. Jedním z nich je i Rest, a to na tracku Neklid. Za mě opravdu super pecka, dneska už se s ní ale tady v hitparádě taky loučíme.
1: Čau, tady Neklid, pauza ti skončila, nespí. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je trepich.
0: No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem. Tady máme Nick Tenda a Nobodyho s trackem Perfect Trip. Pořádná party pecka, sample tracku Like G6 a sedlo si to opravdu hezky. Nick Tendo nedávno oslavil taky 10 let od doby, co vydal první track Neskutečná cesta, no a pár dní dozadu taky vyšla kniha, která mapuje 10 let historie labelu Million Plus. Tak jdeme na to!
2: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

0: Spin Fresh Hits.
1: Na 12. místě je track Dva Redbuly od Viktora Kala a Juli Koli. Zpívaná, příjemná pecka. Viktor navazuje na úspěšný počin z Gufrau a tentokrát se teda spojuje s jedinou členkou labelu Rychlí kluci. Nedávno taky oznámil, že se odstěhoval do Brna a bude tvořit tam, no a oznámil už taky pár solovejch tracků a na ty jsem moc zvědavej. Teď už 11. Tady je tenhle týden Rest s trackem Voden míň. Skvělej beat, klasicky hluboký text od Resta. Rest teď vydává za poslední dobu jednu novinku za druhou, tak snad je to předzvěst nový desky. Myslím si, že už by na to konečně snad mohl být čas. Osobně se týhle nový hudby od Resta nemůžu dočkat.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

a pánové, byl bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: Spin. Desátý místo, tady je Rook, který letos vydal desku Čaj o páté ráno, ačkoliv je teda Rook na naší scéně už docela dlouho, tak tohle je track z jeho první solo desky a musím říct, že se opravdu povedla. My tady z tohohle alba máme track Než to bylo cool a ten věřím, že tě zaručeně rozhejbal.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
0: No a nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Iza, který pár dní dozadu vydal novou desku Exit u palice a jeden z prvních tracků, který jsme z téhle desky dostali, byl track Milujou mě nenávidět. Silnej text, taky super klip, který odkazuje na film Spalovač mrtvol. Rozhodně to čekni, jestli si ještě neviděl. Jinak celá ta nová deska za mě naprostej banger, takže si to určitě dej. No a my jdeme rovnou na to. První dnešní novinka Milujou mě nenávidět.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
2: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: a na místě devátým. Osmička, tady je tenhle týden Smack a Bruce C a jejich track Warriors, track z desky Smack One, kterou Smack vydal dva týdny dozadu. Dva týdny dozadu Smack při tomhle releaseu taky oslavil kulatých 40 let, takže to byla taková oslava, zároveň i dárek k jeho kulatinám. Takže ještě takhle zpětně taky posílám samozřejmě velký shoutout, jinak celá jeho nová deska s názvem Smack One, tak je to opravdu velká grajmová nálož. Určitě si to dej, my si to jdeme teď užít tady v éteru. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady je novinka z minula a to Halo tady Prago od Pragoholika. Je to věc z jeho nový desky, která bude snad brzy vycházet. Doporučuji poslechnout poslední Spin Talk, kde byl hostem právě Pragoholik. Najdeš to na našem YouTube nebo taky na našem Spotify.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a máme tady taky dnešní druhou novinku. I ta je stejně tak jako ta dnešní první od člena labelu Million Plus. Tentokrát je to Robin Zoot s trackem Kapitál, jeho nejnovější single, silný text, chytlavý refrém, takže si to jdeme společně rovnou vychutnat. Druhá dnešní novinka Kapitál.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. No.

Jaspin. Na šestém místě je Řezník s trackem Poslední exekuce. Je to vlastně soundtrack k jeho videohře Život není krásný, Poslední exekuce. Track samotnej dostal taky animovaný klip, který můžeš najít na YouTube, a už příští týden se můžeš taky těšit na novou Řezníkovou desku s názvem Drogstars, kterou nahrál společně s Hadesem. Venku jsou už teď dokonce dva singly. Teď už pátý místo, tady je PTK s trackem Kempači a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil tuhle jeho Karakoram etapu, která se hodně vyzdvihla, hodně se jí dařilo. Podle PTKčka je to jeho nejúspěšnější deska. PTK tady dává spoustu odkazů na videohry, na anime, no a já jsem zvědavej, s čím přijde příště. Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 5.

Tohle bylo místo čtvrtý, to si drží Iron Cup s jeho novinkou Rich Girl, česko-anglická věc, je to track ze společného projektu Kappa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cakebone, za mě opravdu velká pecka. Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback. No a máme tady taky rubriku Flashback, tentokrát se vrátíme do roku 2012, kdy Izzo, tehdy ještě Logic, vydal Pod vlivem společně s Jackpotem velký hit svý doby, no a my tak můžeme porovnat Izzovou starou tvorbu s jeho novou deskou Exitu Palice a máme tak srovnání, kam až se ta jeho hudba za ty roky posunula a vyvinula.

0: Back na rádiu Spin, no a teď už bronzová pozice, tady je track Drogstars, titulní track nový desky od řezníka HDS. Tahle deska vychází už příští týden, no a konkrétně v tomhle tracku si HDS s řezníkem zahráli na nefalšovaný rockový hvězdy.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.

0: tu dneska berou Prago Union s trackem Hledá se Rým, kde se objevil i Paulie Garant. Paulie se několikrát za svou kariéru nechal slyšet, že Kato byl jedna z inspirací pro to, aby začal tvořit vlastní hudbu, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. No a teď už vítěz, tím se po nějaký době opět stávají Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se tady děje, track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska nadupaná boombepovejma peckama, za mě se to opravdu povedlo. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo

startovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se ruchva děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Ladíš Radio Spin, dobrý dopotí od Majku přeje Krištof. Máme tu sobotu 20. června a svátek má Květa, krásný český jméno, jak stvořený pro nějakou pohádkovou babičku, tyjo. My tu máme hudební víkend, tentokrát si uděláme výlet do Slezska za panem domácím z Ostravy, a ne, bacha, nohavica to nebude. Taky se mrknem na žebříček topstovky CZSK hitů nebo na písničky na přání, takže pokud se ti v tomto vedru podařilo odlepit od postele, tak si kolni na 210 32 30 30 o nějaký banger, no a já ti ho milé rád zahraju. V rychlosti si projedeme ještě počasí, to zatím hlásí po celé České republice průměrnou teplotu zhruba 26 stupňů Celsia. Půjdeme trošičku výš, protože dneska se ty teploty vystoupají až na 34 stupňů. Zároveň tady všude vidím varování před velmi vysokýma teplotama, no ano, samozřejmě, chápu, ale zároveň kraj Středočeský a kraj Praha tak hlásí výstrahu před bouřkama, takže opatrně ty by měly přijít potom k večerním hodinám.
1: Spin Radio.
2: Čau, tady Pio a
3: Volion.
4: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
2: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
3: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
2: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
4: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
3: Volion taky je dead.
6: Podporuje Radio Spin.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 3 minuty máme 9 hodin, přesný čas na Rádio Spin.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: think not. Why be a king when you can be a god?
1: Radio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
2: Je to tak, máme tu první písničku na přání dnešního dne, no a tu si stihl pro sebe vyhradit Vojtáno, takže co to bude?
3: Hele, něco na rozjebání, že dneska bude jaký to vedro, tak more bude zábava. Ale hodím to tobě do studia pro všechny spinery, pro všechny řidiče a ať si užije krásný počasí.
2: Vojtáno, díky moc. Zároveň si mě přivedl na myšlenku, že až fakt budou venku ty čtyřicítky, fakt ty nechutný, nejhorší ulepený vedra, tak bychom si tady mohli udělat jeden den, kdybychom si v komunikátoru pouštěli jenom ty certified letní bangry, jak říkáme my bohemisti. Prostě ty pořádný letní písničky, které nám to hezky zpříjemní. Každopádně Refew Zábava letí jak tobě, Vojtáno, tak zcela sobecky mě do studia a všem spinnerům, co užívají krásný počas.

0: tancovat.
1: Z kapely Vesna a zdravím všechny posluchače Rádia Spin.
0: Československá scéna Rádio Spin.

0: Spin.
1: Ladíš Radio Spin s Krištofem, máme tu sobotu 20. června, to znamená jediný, že nám startuje další hudební víkend. Tentokrát se podíváme do Ostravy. No a když se řekne ostravský rap, tak si myslím, že jako první vás napadne Sergej Barakuda, Sergej B. Rapper, který si za ty roky vybudoval vlastní svět plný syrových příběhů a pouliční estetiky. No a hlavně silného vztahu k rodnému regionu. A to potvrzuje i ve skladbě, který se taky jmenuje Ostrava. To je taková moderní hymna města. Barakuda v ní ukazuje všechny kontrasty. Drsnost i hrdost, chudobu, bohatství, tvrdý život i specifický humor. Prostě místo toho turistického průvodce, místo toho honest guida Janka Rubeše, tady máme Barakudu. A s pohledem člověka, který v tom prostředí vyrostl a bere ho vlastně se vším dobrým i se vším špatným. No a druhou písničku, co si dáme, tak ta se jmenuje Connor Bedard, to je skladba pojmenovaná po kanadském hokejovém talentu a Barakuda si to jméno vypučil jako symbol nějakého sebevědomí, vítězný mentality a statusu nový generace hvězd. Celý track je potom postavený na egotripu, na sportovních referencích a hlavně na tom pocitu, že když už vstoupíš do hry, tak chceš být prostě jednička v draftu a nehráš do počtu. Ale tak to Barakuda v životě nebyl.
0: Dvojitá dávka ostravského rapu. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu a neděli

Děli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírací.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak ty jsou celkem fresh. Nehodu vidím jenom v Mělníku na silnici číslo 9 u sjezdu z ulice Na Výsluní. Přesunu se na dálnice, tady stojí D1 zhruba na 310. kilometru směr Brno. Probíhají tu práce na vozovce a díky tomu se 20 minut zdržíš. Kousek dál na D1 cca 30. kilometr směr Praha se pak zdržíš až si 8 minut. No a crash potom vidím na D10 na 24. kilometru směr Praha. Co se samotný Prahy týče, tak ta je celkem fresh. Tady je bouračka hlášená akorát v ulici Klánově v Hloubětíně. V dopravě je to všechno, pokud ty máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, tak číslo 210 32 30 30 a nebo pošli voiceovku do naší mobilní apky.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

0: 4-3 hoes, nigga, I got too many.
1: Komunikátor na rádiu Spin. Právě teď hrajeme přání z naší mobilní aplikace.
2: Já jsem tady prošmejdil apku a našel jsem super pozitivní voiceovku, která přišla od Sharon.
3: Good morning, sunshine. Chceme zahrát banger Perfect Trip, prosím, a bude to pro mě Sharon, moji dceru Charlie, holky z Třeboně a všichni, co mají rádi good music and radio spin. Bye.
2: Bye. Or hi, Sharon. Čau, čau, čau. Tyjo, zní strašně pozitivně, což je super. Já to miluju, takhle pozitivní lidi, už jenom ve hlase. Každopádně Nintendo, Nobody Listen a Perfektní Trip tak letí jak tobě, tak všem zmíněným ve voiceovce. A já jsem rád, protože tahle ta songa od Nintendo mi přijde, že je skvělá a že je celkem nedoceněná. A hlavně Nintendo v těchto zpívanějších party polohách, to je prostě banger, takže pouštím to tam.

0: push. Do. Raz, dva, tři.
1: Radio Spin.

0: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem a sobota 20. června v plném proudu. Pojďme se teď společně podívat na to, jak dopadl poslední výjezd Matyho alias Spin komisaře Repa. Ten se v úterý vydal do Pardubic, ale tam to tak nějak zelo prázdnotou, takže popojel kousek dál, do Jaroměře, no a tam už to vyšlo. Našel tam Tomáše a toho vyspovídala naše interview master Vicky.
1: Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
2: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den, v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
1: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
2: Jasný. Slyšel jsem, tak jsem očekával, že to budu já.
1: Co vlastně říkáš na výhru?
2: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
1: No a jaký byly pocity?
2: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčný za to.
0: Ty jo, tak to mé velký gratulky k první velký výhře a Vicky, musím říct, všechna čest teda, když tady byl Arnold Schwarzenegger asi 2 nebo 3 dny zpátky, tak doufám, že se ho interviewovala ty. Každopádně ještě předtím, než si Spin komisař Rep dá přes prázdniny pauzu, tak vyjede naposledy příští úterý. To znamená, že máš před sebou a před práskama poslední šanci se zaregistrovat na program zavináč Radio Spin a vyhrát třeba nějakýho toho tajkříka. V rychlosti mrkneme ještě na počasí, to je zatím velmi pěkný. Po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 26 stupňů Celsia. Na většině území máme polojasno a nebo skoro jasno. Nejméně stupňů hlásí Karlovarsko a Jihočeské kraj 25 stupňů Celsia. A naopak nejvíc máme ve Zlínském kraji a to celých 30 stupňů Celsia. Spin Radio.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
4: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Rádio Spin jde s dabou.
6: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned, oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej, pojď do toho na kostnídřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

Já jsem opět prošmejdil naši aplikaci, no a píše mi tu Miki a píše: nazdár, přeju všem spinnerům fajn sobotní ráno. Asi bys tam neměl Fettyho Pillow a výpečky se zelím. Když tak pust cokoliv od Dona Tolivera, bude to pro všechny, ať se jim líp stává v tom hitsu. Hele Miki, budeš se divit, ale nejseš první, který si píše o Fettyho Pillowa a jeho výpečky, takže pojďme si tady společně užít Tlustýho Karla a tenhle ten banger mojeho dětství.

0: Captain Talk.
1: No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu. Ono to bylo v rámci jedné stáže. A bylo to ve studiu Den Haag FM. Kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadthaus, což je jako magistrát v podstatě. Mm-hmm. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? To bylo asi Rusenbenga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo. Tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě znají jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi ten, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní. V Americe jsem měl Alligatora.
2: Ok.
1: To by přišlo nejdřív.
2: A to by takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso, ale nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, než pak kámoš zahlásil, no a tak on je to vlastně přerostlej had a pak jsem to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
2: Ok, s čím se podává takový Alligator?
1: Ale s hranolkama.
2: Asi nejznámějším jeho singlem je track Jedu sem Benga. Interpret, cestovatel, lingvista a zvukový designer Pragoholik bude hostem aktuálního dílu Spin Talku. Jeho nový album bude venku už brzo. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin, na YouTube kanály i na Spotify těší Roman.

0: Spin. Posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof a taky tu je hudební víkend se Sergejem. No a ten byl vždycky silnej v tom, že uměl dělat rap i bez velkých metafor a schovávání významů. On prostě, když chce mluvit o penězích, tak mluví o penězích. Když chce udělat egotrip, tak ho prostě udělá. A tuhle přímočařejší tvář Sergeje si dáme teď ve dvou trecích. První bude track Špinavý prachy, lomeno Špinavé prachy, abych byl pořádně ostravský. To je čistý rap o penězích, o úspěchu a o tom životním stylu, který Sergej vybudoval. Čistá demonstrace sebevědomí. On teda i ten klip působí jako nějaký akčňák a mega to zapadá do image, kterou si Sergej roky buduje. Pak si dáme track Mamba s Doketýnem, to je symbol dravosti a mentality člověka, který chce být vždycky o krok vpřed. A na těch dvou skladbách je zajímavý to, že se vlastně tak trochu doplňují. Mamba tak ukazuje ten silný hlad, tu mentalitu vítěze a Špinavé prachy potom výsledek toho všeho. Jedna skladba je prostě o cestě za úspěchem a druhá o tom, jak to vypadá ve chvíli, kdy Sergej proběhl cílovou páskou.
1: Dvojitá dávka ostravského repu. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak 12 minut si počkáš na příjezdu do Pasohlávek. Bouračky pak očekávej ve Znojmě na ulici Sokolská nebo v Písku na ulici Na Rozhledně. Přesunu se na dálnice, tady je crash hlášený na D1 u Brna na 196. kilometru směr Praha. Kousek dál na D1 cca na 30. kilometru směr Praha se pak zdržíš asi 15 minut. 10 minut si pak počkáš na D5 u Rokycan. No a co se Prahy týče, tak tady je jediná bouračka hlášená na křižovatce mezi ulicema Klánovická a Čertovská v Hloubětíně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Já teď doufám, že nejzvoj ti jméno, každopádně pokud se nepletu, tak to byl Láďa, který jsem volal. Doufám, pokud ne, tak se omlouvám, každopádně co si pustíme?
1: Tak dobrý den, já bych chtěl nahrát písničku od Harika Narcos pro mýho syna Kuky do Oráčova.
0: Banger, super, tuhle tu písničku Hard Rico, Izomandias, Narcos posíláme klukům do Oráčova. Kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30, to je to číslo, kam můžeš zavolat a já ti něco pěkného zahraju. Yeah. Let's

0: Home. Ladíš Rádio Spin, za Majkem je Krištof, máme tu sobotu 20. června, svátek má Květa, takže pokud nějakou znáš, tak ji určitě popřej. No a mojí milou povinností je oznámit, že hlasování do žebříčku topstovky CZSK hitů všech dob končí už zítra večer. Kdo by nevěděl, tak jsme tu pár týdnů sbírali nominace, kdokoliv z vás spinnerů mohl zavolat a nominovat nějaký track, třeba jako to udělal tady Jirka.
1: Do 100 best of CZSK, dej tam určitě Petek a Krvácí na zemi.
0: No jo, tenhle banger. Tracky, které měly víc nominací, se pak probojovaly do našeho žebříčku, třeba jako právě tady PTK Krváci na zemi. No a ty už máš teď poslední šanci zahlasovat pro ně a posunout je tak na vyšší příčku. Každý den máš dispozici 3 hlasy, já už jsem je dneska udal mezi Jackpota k nebi, Tylera Dardna Dreamin a www Piccola. To mě celkem zaujalo, že tam vůbec je jako www.čko neurobít, tak si myslím, že si taky zaslouží být aspoň v top 50. Tak upaluj hlasovat, buď to na web Rádia Spin, a nebo přímo v naší apce. Jdeme se ještě v rychlosti mrknout na to, co hlásí počasí. To se nějak extra nemění. Po celé České republice máme skoro jasno nebo polojasno. Průměrná teplota je momentálně 29 stupňů Celsia. Nejméně to na Karlovarsku 26 stupňů a naopak nejvíc nám hlásí Pardubický kraj a Zlínský kraj celých 30 stupňů Celsia. Spin Radio.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: ti bolest, jsem spin, dětská ratules, není mi zima, jsem zloba, jsem stále dole, milujem pouličné spin.
1: Československá scéna, Radio Spin.

0: Je to tak, jdeme hrát další písničku na přání a ta tentokrát poputuje za Markem. Marku, co to bude?
1: No, tak já bych poprosil, abyste mi zahráli od Iza Melange.
0: Izo Melange, výborná volba, komu to pošlem?
1: No, můj mamce a všem fanouškům Iza.
0: Správně, na mámu se prostě musí myslet i s takovýma písničkama, jako je Izo, Nintendo a Melange. Každopádně myslet se musí i na tátu, který mu můžeš zahrát ty na čísle 210 32 30 30.
2: Ladíš Rádio Spin
3: a komunikátor s Krištof.

0: Spin. Ladíš Radio Spin s Krištofem, máme tu sobotu 20. června a to znamená jediný hudební víkend s panem domácím z Ostravy, se Sergejem Bim. Ten za poslední roky ukazuje, že ho baví dělat rap přesně podle vlastních pravidel a podle sebe. On se nějak extra nepřizpůsobuje trendům, spíš si staví vlastní svět, jde si svoji cestu a to jde dobře slyšet třeba na tracku Antarktida, který si dáme jako první. Sebevědomý bars, výrazný punchlines a pocit, že zatímco ostatní řeší, co si o nich domyslí, tak Sergej, ten už je dávno někde jinde. Na featu je Luka Brasi, který ten track posouvá ještě víc do polohy moderního flexu. Jako druhý track tu mám nachystaný track Mr. Sergej B. Ten vyšel jako první ukázka z alba Růst a Prosperita, který si Sergej z velké části produkoval, narepoval úplně sám. Song je to jednoduše stělesnění toho, kdo je Sergej. Taková rapová autobiografie. Na těchto songích jde taky pěkně vidět rozdíl mezi Sergejem z roku 2023 a 2025. Zatímco Mr. Sergej B. působí jako takový představení ve stylu Jdu si proto, tak Antarktida to už zní jako od repera, který se před nikým nemusí nějak obhajovat.
1: Dvojitá dávka ostravského rapu, pito. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu a neděli.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, co se regionu týče, tak crash jsou hlášený v Ostravě na Sokolské třídě. Aby těch Sokolů nebylo málo, tak další crash je v Brně na Sokolově a jeden taky v Písku na ulici na Rozhledně. Přesunu se na dálnice, na D1 si počkáš hlavně u hranic na Moravě, tam je to dohromady asi na 20 minut. Na té samé dálnici se zdržíš i 5 minut před Brnem a na 34. kilometru ve směru Praha si přibal svačinu, protože tam to stojí na 40 minut. Ještě mi to svítí D6, kde proběhla nehoda na 18. kilometru ve směru Karlovy Vary. Co se Prahy týče, tak tady je bouračka hlášená na Karlovarský hned pod Bílou horou.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Radio

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Fuha, tak v tuhletu chvíli, asi 2 minuty zpátky, se mi tu nakupila úplná halda přání, takže omlouvám se všem, kteří si zavolali, každopádně musím to vzít nějak chronologicky, no a úplně první notu byl, tak byl Lenny.
2: Ahoj, zdravím celý rádio, tady Lenny. Prosím tě, zahraj mi State of Mind. Dělám od božího rána na zahradě, ať mi to trošku nakopne. Mějte se všichni, čau.
1: Ty kráso, Lenny, čau, čau chlape, dávej na sebe bacha, doufám, že jsi namazaný nějakým pořádným opalovacím krémem, protože těch 30 stupňů tam a to sluníčko, no, to budeš skoro jako kdyby se dojel z Albánie od moře. Každopádně nás State of Mind letí to přímo tobě do uší.

všichni dospělí a tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

0: nemyslím synťák. Teďka myslím sám sebe a hlavně synťák. A hlavně ten synťák. Spineři, máme tu sobotu 20. června, ty ladíš Rádio Spin s Krištofem. No a tahle ta sobotka, to je den jako dělaný k tomu, abychom si zašli někam do kina, nějaký dobrý film. A já jsem tak jako pročítal internet, co se kolem filmů děje. A jestli sledujete dění kolem novýho Jamese Bonda, tak jedno jméno se teď skloňuje čím dál tím častěji. Ne teda ten nový agent 007, ale jeho partiačka, jeho Bond Girl. Protože podle sáskových kanceláří patří mezi největší favoritky na roli příští Bond Girl herečka Sydney Sweeney. A není to jen tak nějaký nenápadný jméno v kurzu, některé predikční trhy dávají fakt vysoké šance a v posledních týdnech se dokonce drží mezi úplně nejužší špičkou kandidátek. Zatím neexistuje žádný oficiální potvrzení, studio mlčí, režisér taky mlčí a samotná herečka taky mlčí. A když se jí na to včera ptali novináři, tak odpověděla velmi vyhýbavě a nakonec spíš tak jako vtipkovala, že by si možná radši zahrála samotného Jamese Bonda, no to nevím, Sydney, to asi úplně ne. Na druhou stranu, když se na to člověk podívá, tak to asi dává určitou logiku, protože Sydney Sweeney to je herečka, která jde hodně vidět a když se podíváte na všechny možné seriály a filmy, tak je, dejme tomu, všude. Takže ano, zatím pořád jenom spekulace, ale přiznám se, že tahle ta volba by mi asi vůbec nevadila. Nový Bond potom pod vedením Denise Villeneuve by měl dorazit nejdřív v roce 2028, takže na to ofiko obsazení si ještě chvilku musíme počkat. Jestli ale Sydney Sweeney skutečně získá jednu z hlavních rolí, tak to bude dost možná jedna z nejsledovanějších Bondovek posledních let. Já se přiznám, že na to určitě půjdu. V rychlosti se mrkneme ještě na počasí, to je zatím velmi příjemný, až skoro letní tropický, protože po celé České republice máme průměrnou teplotu 30 stupňů Celsia, nejméně to momentálně na Karlovarsku, to je 28 stupňů, naopak nejvíc hlásí třeba Ústecko, Královéhradecko, Ostrava a nebo i Zlínský kraj, celých 30 stupňů Celsia. Spin Radio.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím, ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
2: Čau, tady Pio a Orion.
3: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
2: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
4: V Praze, Pražské kulturní sportovně.
2: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
3: Punk is Dead.
5: Punk is Dead.
4: Voda taky je dead.
6: Podporuje Radio Spin.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: Spin. Je to tak, mysteriózní hlasu v předělu. Jdeme si dát další písničku na přání. No a co to bude?
1: Novou písničku od Izomandias.
2: Pokud by nebylo možnost Miluji mě nenávidět, tak jestli by bylo možný od Izomandiase 1-2.
1: Tak ahoj!
2: Tak jo, mějte se.
0: No tak vzhledem k tomu, že to je možný, mimochodem taky se mějte, tak si tady dáme Izomandiase Miluji mě nenávidět z jeho nového alba Exit u palice. Já jsem se k tomu albu dostal teprve 2 dny zpátky a celý jsem si ho poslechl. A fakt jsem byl jako celkem nadšený. Izo vystoupil si svojí komfortní trapový zóny a šel do větší alternativy. Jsou tam super jako bangry beaty. Musím říct, že třeba ten s Nobody Listenem, to je jako fakt klenot, jak se vině, jak se říká u nás na Moravě. Takže doufám, že se tu objeví i nějaký další tracky v playlistu tady od Iza a od Exitu palice.
3: Miluju mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám si

0: Niagara. Už ten název člověka na chvilku zarazí, protože to není Niagara, ale píše se to po češtině Niagara, což působí trošku jako nějaký výraz ostravského slovníku. No a právě v tom je barakuda prostě silnej, dokáže si přivlastnit známý pojem a udělá si z toho něco vlastního. Na těchto dvou tricích mě vlastně baví ještě jedna věc. Ani jeden není postavený na nějakým velkým příběhu nebo hlubokým konceptu a místo toho fungují jako takový zachycení momentu, určitý nálady, tempo zachycuje ten pohyb, Niagara zase nějakou sílu a velikost. Prostě jsou to skladby, které člověk nemusí dlouze analyzovat, stačí si je pustit na hlas a nechat se víst.
1: Dvojitá dávka ostravského rapu. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak kreše jsou hlášený v Ostravě na ulici Českobratrská, ve Vodňanech v ulici Stožická a nebo v Liberci u autobusového nádraží, díky tomu si tam počkáš asi 20 minut. Přesunu se na dálnice, na D1 si počkáš hlavně u hranic na Moravě, tam je to dohromady asi na 15 minut. Na té samé dálnici svítí nehoda na 96. kilometru ve směru Brno a jedna taky na 19. kilometru ve směru Brno. Co se samotný Prahy týče, tak 6 minut si počkáš na Vlzonovce před Hlávkovým mostem a potom je tu bouračka hlášená na Karlovarský hned pod Bílou horou a nebo v Ústecký ulici na Ládví.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Café. No a hrát, to znělo jak fyzi trošičku teďka, omlouvám se všem. Každopádně hrát budeme podle Matyho, který se mi tady dovolal asi 10 minut zpátky.
1: Neposlal bys mi do jední dobrý spinkáry pro jednu křehlu, který sedí vedle mě, Bouvej v pašeráka, pašeráckou. Máme před sebou asi 150 kiláků. Samozřejmě i pro tebe to je, aby se ti dobře moderovalo.
0: Děkuju, mě se moderuje vždycky dobře, zvlášť když přede mnou sedí Zuzka se sluchátkama a poslouchá mě tady. Každopádně s Matým jsme se bavili, že má před sebou dlouhou 150 kilákovou jízdu v tomhletom vedru, ale že má naštěstí klimu, což doufám teda, že má, protože jinak by to skončilo tak, že byste byli jako obal od lososa. Znáte to, prostě vezmete obal a uděláte tak, takhle by to znělo, kdyby se Maty odlepil. Každopádně Bowwave a pašeráčka, pašerácká letí přímo do tvých uší, Maty.

0: tam čaruješ tím mikrofonem, Zuzko?
1: Mě tady odjíždí pořád.
0: Já
1: někam
0: to vidím, ty si ho dáváš dolů, on ti jede nahoru.
1: Je to divné.
0: No, asi dneska nemáš moderovat ty, ale někdo jiný.
1: Nemám mě rád, a kdo bude moderovat?
0: Já nevím, někomu to... A počkej, promiň. Samozřejmě musí být tenhle předěl. Jak už jste pochopili, spineři, je tu závěr mýho vysílacího času, přede mnou už sedí Zuzka. Čau, Zuzi.
1: To je tak ikonik prostě, je to fakt skvělý, že to se prostě nedá, jakoby to hrozně, máš úplně vibe toho českýho léta.
0: Yes, úplně si představuju tu Helenu Růžičkou za tím Mikem teďka.
1: Mě to úplně dojalo.
0: Držte mě! Radio Spin! Když jsi u toho léta, Zuzko, já jsem řešil se spolubydlícíma jednu takovou zajímavou otázku asi týden nebo dva zpátky. Jestli je možné opálit se přes sklo?
1: Myslím si, že jo.
0: Myslím, že jo?
1: Ty jsi říkal, že to bude filozofická otázka.
0: To je filozofická otázka.
1: Myslím si, že to je možný, protože když třeba řídí člověk a má opřenou jednu tu ruku u toho okýnka,
0: to je pravda, to
1: tak se
0: došlo.
1: Mu spálí celá ruka. A viděla jsem to na jednom kamarádu a fakt jako by měl spálenou celou ruku. Hmm. Takže si myslím, že to jde.
0: Ty jo, tak to mě vůbec nenapadlo a máš asi pravdu. Já jsem argumentoval teda tím, že když máš skleníky, tak ty kytky taky potom rostou, že jo, když jsou pod sklem, takže to nějak fungovat musí.
1: No právě, ale skleník je podle mě udělaný ještě jinak, že to není jako sklo.
0: Podle mě jestli právě teď někdo hladil Radio Spin a říká si, ty jo, jdu si dát pořádnou porci hip-hopu do mojich uší, Ektora prostě, Hranice, tohleto Vladimíra, Trafika, že jo. A slyší tohle, tak to asi zase vypl.
1: Já si myslím, že skleník je, a oni tam ještě dělali takový ty čáry na ten skleník bílý, ne?
0: No, já bych tady tuhle tu filozofickou debatu možná opustil, že se rozkecáme asi na 3 minuty. Pojďme si dát počasí, když jsme u toho, ne? Počasí jak ve skleníku by se dalo říct, protože po celé České republice máme průměrnou teplotu 31 stupňů Celsia, což je crazy. Já už se tam vůbec netěším. Zuzko, je tam hnusně, že?
1: Je tam odporně.
0: Jak moc?
1: Ale jako hrozně. A tak jakoby kšiltovku si vemte, no, pití a opalovák, protože jinak jakoby vás to upeče.
0: Tak to je parádní. Kšiltovku nemám, opalovák nemám a nemám ani pití už, takže bohužel jdu se nechat dehydratovat a vysušit, spineři, vy se tu mějte krásně, slyšíme se zase zítra ve stejný čas. Teď už Zuzka. Zuzko, nějaký pozdrav máme vymyšlený?
1: My dva?
0: Nemáme, že?
1: Ne.
0: Třeba čau Spin?
1: To je hrozné.
0: Tak to řekneme 3, 2, 1. Čau Spin! Spin Radio. Radio Spin vítá všechny.

jsme Radio Spin. Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Rádio Spin, s tebou je Zuzka, je tě zdravím a přeju ti krásnou horkou sobotu 23. června. Máme něco po jedné hodině, svátek mají květy, všem květám tedy přeju všechno nejkrásnější. A dneska je mimochodem den produktivity, což je blbý, jelikož v tomto horku být produktivní opravdu nejde, takže ruším den produktivity, jdem dál. Dneska rozebereme novej track od Vesny a Bennyho, potom tu bude hudební víkend se Sergejem B, na to se hodně těším. A taky nás čeká komunikátor, takže neváhej, volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku do apky a já už tady mám na drátě Ondru. Ondro, slyšíme se?
2: Ahoj Zuzko, ano.
1: Super, Ondro, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, mám Stormzyho a Big For Your Boots, určitě lepší než ten Oplodňovák, co hrál předtím, to jich zakázal. A prostě mě bude tento hrát pro mýho kámoše Krotitele, který má dneska 40. narozeniny, nebo aspoň slaví dneska.
1: No tak to, tak to je krásné.
2: Určitě pro něj, uhuhu, uhuhu. A vybídej.
1: Ok, tak to já přeju taky takhle všechno nejkrásnější, nejlepší k takovému jubileu a dávám tam ten track a jsem na něj teda zvědavá.
2: Rozhodně, užívej.
1: Děkuji, ty taky. Čau.
2: Ahoj.

0: Open Talk.
1: No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu. Ono to bylo v rámci jedné stáže. A bylo to ve studiu Den Haag FM. Kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadthaus, což je jako magistrát v podstatě. Mm-hmm. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? To bylo asi Rosenbenga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo, tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě zná jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, aha, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi ten, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní. V Americe jsem měl Alligatora.
2: Ok.
1: To by přišlo nejdřív.
2: A to
1: by
2: takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso, ale nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, až pak kámoš zahlásil, no a tak bude to vlastně přerostlej had a pak jsem to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
2: Ok, s čím se podává takový Alligator?
1: Ale s ranolkama.
2: Asi nejznámějším jeho singlem je track Rosenbenga. Interpret, cestovatel, lingvista a zvukový designer Pragoholik bude hostem aktuálního dílu Spin Talku. Jeho nový album bude venku už brzo. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin, na YouTube kanály i na Spotify těší Roman Jakub.

0: Posloucháš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká hudební víkend se Sergejem B. A ten se s tím rozhodně nemaže, já se s tím taky nebudu mazat, jdeme rovnou na to. Jako první si dáme track Směj se teď, miluju ten vibe toho tracku, tu temnotu toho tracku. Jako kdyby Sergej rapoval absolutně bez zájmu, bez úsilí, vlastně trošku znuděný, ale vlastně z toho leze paradoxně hrozně dobrá energie, kterou já miluju v tom tracku a je můj oblíbený. Jako druhý si poslechneme track M Sport s Dolarem Princem, máme ho tady na featu. Není to můj úplně favorit, ale vlastně ten track takovej, já jsem přemýšlela hodně dlouho, jak bych ho popsala a je za mě takový bohemsky gangsterský. Tak jo, Sergej B na Radio Spin právě teď.
1: Dvojitá dávka ostravského repu.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šnersak, tak oba dva.

Rozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl náletět. Dva duffelbagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého těžka.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice, ty jsou čisté, úplně bez problémů, potom regiony v ulici Suková, v Plzni nehoda dvou aut, dávej tam pozor. Co se týče Prahy, tak v ulici Strakonická máme je nehoda, v ulici Ústecká je nehoda dvou aut a jinak centrum je pěkně průjezdný, nikde žádný problém nevidím. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Dáváš Rádiu Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: den. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Davidek, slyšíme se?
2: Jo, jo, slyšíme se, Zuzko.
1: Ahoj, ahoj, co tam dáme, prosím tě?
2: Dáme tam, bude to jenom pro tebe do studia MCG tvoje holka.
1: Ok, děkuju moc a máš se dobře?
2: Jo, jako mám se dobře, ale chtěl bych, aby přesely ty vedra, aby byla bouřka, protože se nedá jít ani ven, že jo?
1: No.
2: Jsem unavený z toho, je to blbý, no.
1: To jsme na tom stejně, ale věřím, že to třeba příští týden bude trošku lepší. Nebo co
2: já
1: myslíš?
2: Já nevěřím, no, že by měla přijít bouřka, takže...
1: Zatím to tak nevypadá, co? Úplně.
2: A ty to máš počasí, že by měla přijít bouřka?
1: No nemám právě. Počasí budu hlásit třeba za 15 minut, ale dneska rozhodně pršet nebude, podle mě. A no, doufám teda.
2: No, uvidíme, no.
1: Tak uvidíme. Hele, tak Davidku, dávám ti to tam a měj se krásně.
2: Ahoj, ty taky.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, ano, teď jsem chtěla říct Vesna, ale jsem Zuzka a o Vesně budeme mluvit. Vesna a Ben Kristova dropli novej track, já vím, zajímavý spojení dvou umělců. Track se jmenuje Já se tě brát nebudu a upřímně mě dost překvapil. Poslední dobou mě tvorba Vesny totiž moc nějak jako nezaujala nebo nic nebylo takové, jako že jsem si řekla wow. A v tomto tracku ukázali za mě nadčasovost a taky to, že posluchače chytnou při prvních pár tónech. Ten track je energický, taneční, hrozně chytlavý, má dobrý text, vlastně ten text je o tom, že prostě je žena a nechce si vzít toho muže, ale je tak dobře udělaný folklorně, hodně tam z toho leze ten folklor a to se mi prostě hodně líbí. Co se týče Bena, tak mám takový pocit, že se tam trochu přiblížil stylu, který měl na začátku svojí kariéry, což já oceňuji teda velmi, nebudu nic říkat, ale mám to ráda. Videoklip k tomu bohužel není, ale třeba se ho dočkáme. Mě by docela dost zajímal, protože když jsem ten track poslouchala poprvé, tak jsem si ten videoklip docela představovala a myslím si, že by se k tomu nějaký hodil. Takže si tento track dejte někde v autě. Podle mě v autě při nějaké dobré jízdě se vám to bude líbit. My se spolu ještě podíváme na počasí. Co se týče počasí, tak máme okolo 29 až 30 stupňů. Pocitově rozhodně víc, je úplně jasno. Pršet by dneska nemělo. No a ty teploty vystoupají odpoledne až ke 34 stupňů. Takže jak jsem říkala, vemte si opalovák, čepici, vodu a vlastně běžte ven až třeba po 8 hodině. Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce, tak buď od 20. června u toho.
4: Čau, tady Pio a Volion.
5: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
4: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
6: V Praze, v Pražské kulturní sportovně.
4: Doraž ve čtvrtek 25. na rap.
5: Yeah. Punk is Dead.
7: Punk is Dead.
6: Voda taky je dead.
8: Podporuje Radio Spin.
9: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koně pruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro

0: Dáváš Rádio Spin na majku s sebou Zuzka, tady mám první hlasovku dne a to je od Kuby.
1: Zdravím u telefonu Kuba, já dám písničku Rest jen tobě pro kuce na bity. Díky moc.
0: Dávám to tam, Kubo, Rest tobě.

je to moje zpověď. No tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za to, že jsem s tebou dospěl. A snad jsem dneska trochu lepší člověk. Je to moje zpověď. A tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za všechno od začátku po konec.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká další dvojitá dávka Sergeje B v hudebním víkendu na Radio Spin. Pojďme rovnou na to, jako první si dáme track Ostrava, tento track snad znají snad úplně všichni a pokud ho neznáte, tak já nevím, co jste dělali. Je to totální hymna na Ostravu. Já zdravím Ostravu a nemůžu říct nic jiného, než užijte si tento váš track. Jako druhý si dáme track Rozený vrah. Já vím, děsivý název, ale ten track je vlastně takový vylehčený. V podstatě je o lásce, to tam vidím já jako hlavní téma, jo? Přijde mi to, nevím, jak to je doopravdy, ale mně to přijde jako metafora na lásku. Nějaké nezákonné věci v tom tracku jsou za mě úplně podřadné. Sergej B na Radio Spin právě teď.
1: Dvojitá dávka ostravského rapu, pito. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu a neděli.

byli rodiče. Čežom, čego, už mám ten gruby stov, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíra.

B. V hudebním víkendu na rádiu Spin. Já jsem pentanel míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po městě rvou stovkou v AMG, respekt je vždycky jen vzájemný, ústup dál nejsem tak přátelský, mám

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme na dálnice, na D5 na 90. kilometru ve směru na Rozvadově, nehoda se zraněním, dávej tam pozor. Na nulté dálnici na 80. kilometru ve směru na Ruzini a na D7 je nehoda, taky tam dávej bacha. No a na D8 na prvním kilometru ve směru na Ústí nad Labem je nehoda, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a čeká tě tam zdržení. Co se týče regionu, v ulici Sukova v Plzni máme nehodu dvou aut a v Praze je centrum průjezdné, v ulici Strakonická je nehoda a v ulici Ústecká je nehoda dvou aut, tak dávej pozor. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Rádio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

0: Až Radio Spin na Majku je s tebou Zuzka, tady mám další hlasovku a přijde mi strašně, strašně dobrá.
1: Jen krásný moje rádio, milí kluci, prosím, potřebuji nahrát zkaz pro mého syna Eduarda a pro Fábia, pro kluky ze 3B, pro mého syna a Fábia k narozeninám, narozenin 3B, ano, jelikož jsou narozeniny, tak já jim chci poslat písničku od Meka Millera, Best Day Ever. Doufám, že jsem to řekla správně.
0: Určitě jsi to řekla správně, jedna chybička se vloudila, já nejsem kluk, jsem holka, ale to nevadí, já chápu, že tady je dopoledne Krištof, odpoledne Maty, takže to tak svádí, ale moc hezký, přeju všechno nejlepší a dávám tam ten track.

0: Posloucháš Radio Spin, na Majku je s tebou Zuzka. No a i tohle úterý, vy už víte, co přijde, ano, i tohle úterý vyražel Spin komisař rap mezi vás. Spin komisař rap alias Maty. Původně Maty měl zamířeno do Pardubic, tady ale Spinera nenašel. Ajajaj, už se to stalo po druhé. A tak zamířil kousek dál, protože prostě zase zvyky vyřešili situaci a Maty našel Tomáše v Jaroměři. Maty měla radost, Tomáš měla radost a všichni máme radost, že Tomáš poslouchal Radio Spin. A Tomáš hlavně vyhrál úplně poprvé. A když už mluvíme o té radosti, tak si teďka poslechneš, jakou Tomáš měl radost.
1: Pověz, seš posluchač Rádia Spin poctivej?
2: Ano, jsem každodenní posluchač, poslouchám ho vlastně celý den v práci, v autě, doma, všude. Přítelkyně, rodina, všichni to poslouchají.
1: Ty jsi si slyšel Matyho, že říká tvoje jméno do éteru?
2: Jasný, slyšel jsem, tak jsem očekával, že to budu já.
1: Co vlastně říkáš na výhru?
2: No super, budu mít tolik energie na rozdávání, si myslím.
1: No a jaký byly pocity?
2: No takový divný, ještě jsem nic takového nezažil, nic jsem takového nevyhrál, takže jsem úplně šťastný, vděčnej za to.
0: Já Tome takhle velice na dálku blahopřeju, gratuluju, já jsem taky nikdy nic nevyhrála v žádné takové soutěži, takže chápu, jaký je to pocit té výhry. No a já připomínám, že naposledy před prázdniny vyrazí Maty do ulic Republiky příští úterý, takže pokud nechceš jeho návštěvu zmeškat, tak se musíš přihlásit na program @radiospin.cz a možná Maty zavítá i k tobě. No a co se týče počasí, tak je to pořád stejné, je jasno, kolem 30 až 32 stupňů, odpoledne kolem tak třetí, čtvrté, teď je třetí, tak prostě teďka je ta teplota úplně nejvyšší, takže čepici, opalovák, vodu, hlavně tu vodu, ta je hrozně důležitá a ven bych doporučovala jít až po západu sluníčka, což bude kolem 9 večer. Tak jo, dáváš Radio Spin s tebou, Zuzka. Spin Radio.

0: Jsou 3 hodiny a ty posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Posloucháš Rádio Spin, s tebou je na majku Zuzka a já tady mám hlasovku od Slava.
1: Nazdar, tu Slavo zo Slovenska, prosím ťa, pus mi tam niečo od Izmandia z Holy Holy, či jak sa to volá, pre vás do radia aj pre nás tu na Slovensko. Díky moc, Slavo, čau.
0: Dávam tam Iza, ale dávam tam Iza s Kellenem a je to track Tahle noc, protože ten track, co potřebuješ, ten nemám, ale snad bude v pohodě tenhle.

očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hej, hej.

0: Posloucháš Radio Spin a nás čeká poslední hudební víkend. Dvojitá dávka Sergeje B. V mém vysílacím čase za hodinku už s tebou bude Maty. No my jdeme rovnou na to, jako první si dáme track Špinavé prachy. Tento track je téměř posvátný, jo, jelikož patří do skupiny tracků, které byly na Radio Spin nejvíc trendy, když jsem tady začínala pracovat, takže je pro mě velmi, velmi nostalgický. A vlastně i kdyby byl úplně o ničem, tak já ho naprosto zbožňuju, takže tohle to víc vám neřeknu. Jako druhý si dáme track Prach, tento track je samozřejmě z filmu Banger. Adam Mišík tomu dodává jemnost, jo? Takhle to řeknu. Jemnost tomu dodává Adam Mišík. Sergej Bí na Rádiu Spin právě teď.
1: Dvojitá dávka ostravského rapu. To je ostravský synek Sergej Bí. Po celou

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, budeme se podívat na dálnice, na nulté dálnice, na 80. kilometru ve směru na D7 je nehoda, čeká tě zdržení. No a na D8 na prvním kilometru ve směru na Ústí nad Labem je nehoda a neprůjezdnej levej jízdní pruh. Co se týče regionu, ty jsou čisté, co se týče Prahy, tak tam v ulici Ústecká je nehoda dvou aut, a co se týče centra, tak tam máme trošku seklou legerku v Vlzonku, ulici Ječnou a ulici Plzeňskou. Jinak je to docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky, posloucháš Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a nás čeká poslední přání a to je od Toma.
1: Tady Tomáš, posílám pozdravy do Radia Spin a prosím vás, rád bych chtěl zahrát písničku od Kokomana, Tak už to bál, jelikož mám tady brigádku v CBD shopu v Jablonci a chtěl bych se nějak přikrášlit. Děkuju moc a ještě jednou zdár.
0: Několik věcí, doufám, že tam máš klimatizaci, potom taky doufám, že už ti nezbývá moc času a že to znělo teď úplně blbě, ale jakože nezbývá moc času do konce té brigády a že budeš mít za chvilku volno. A to je vlastně všechno, co jsem k tomu chtěla říct, už asi nic říkat nebudu. A ty si užij track, dávám ti to tam. Yeah!

0: Posloucháš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka a nám se blíží čtvrtá hodina, to znamená konec mého vysílání a taky to znamená, že tady mám Matyho. Maty, ahoj.
1: Čau, čau.
0: Pojďme se pobavit o našem oblíbeném žebříčku top100.cz.sk hitů. Můžete hlasovat přes apku, můžete hlasovat na stránkách Rádia Spin a dokdy?
1: Hele, do zítřka. Zítra končí hlasování, takže ještě dneska a zítra můžete podpořit hlasama svoje oblíbené skladby a tracky, které si myslíte, že by určitě neměly být někde nahoře. Takže už je to jenom do zítřka a potom už bude vyhlášení lidi, takže koukejte ještě hlasovat.
0: Přesně. Maty, který tracky tě tam překvapily?
1: Hele, já už jsem minule říkal, že já jsem, hele, hned jak jsem to tam viděl, tak jsem si říkal, jo, to je moje jasná volba. Jsou to fotky z novin od Supercrew a kdybych měl dát jakoby něco, co bych dal na číslo 2, tak to bude určitě Dreamin' od Tylera Dardna.
0: Okej, okay. Já jsem to dneska tak jako projížděla a vlastně mě tam úplně překvapil a neviděla jsem ho tam a je v takovým dobrým čísle na 69. Tlak od Resta a DJ Biče. Tak mě tak překvapilo, že to tam je a vlastně proto určitě budu hlasovat a ještě Sunset od Separa. Přijde mi, že tam jsou některé triky, o kterých nikdo nemluví, nebo jako odčtají na Edicts, prostě to tam je. A nejsou to ty úplně favoriti, ale já vám tak jenom říkám, že si to projdete ještě jednou.
1: Uvidíme, já sám jsem zvědavej, co vlastně bude první, protože jako ta rozmanitost toho žebříčku je fakt velká. Jsou tam nové věci, staré věci, jako Tyler Durden, že tam je track Dreamin', který snad není ani na Spotify, pokud se nepletu. To je jako šílený, že tam je, pak je tam ten přesně ten Stein, nějaký takovýhle nový věci, popovější, tak já jsem na to hodně zvědavý.
0: Já taky, takže ještě jednou, přes apku, přes stránky Rádia Spin máš 3 hlasy k dispozici, tak je rozdej do zítřejšího večera, než to Maty ukončí a přesně. My se potom konečně dozvíme, jak to dopadlo a půjdeme se podívat na počasí. Co se týče počasí, tak asi nemusím říkat, že brutální vedro, Maty, je tam vedro?
1: Extrémní, jsem úplně spocenej.
0: A prší nebo neprší?
1: Hele, neprší, jakože já jsem koukal na předpověď a mělo by.
0: No mělo by právě.
1: Ale vůbec a myslím si, že to ani nepřijde. Minimálně v Praze.
0: My jsme si s Davídkem tady dneska taky říkali, že, že bouřky, které jsou v té předpovědi, nepřijdou. Každopádně bude tak kolem 33 stupňů a to až do třeba 8 hodiny večer. Potom po západu sluníčka se to samozřejmě sníží, ale třeba na tak na 27-28 stupňů. Takže pokud někam půjdeš, tak opalovák, čepici, vodu, to je nejdůležitější a... Bohužel zítra čekají stejné teploty a celý příští týden by mělo být kolem těch 30 stupňů taky. To už je ode mě opravdu všecko, já se s tebou loučím a těším se zítra od 1 do 4.
2: Spin Radio.
3: Zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj Rohony.
4: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Sphere.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš se rádio Spin, na mic už naběhnul Maty, společně tady budeme felit až do sedmi, takže nás čeká odpolední session plná hudebního víkendu se Sergejem B, taky rozeberem nový album od Iza a pouštět se budeme taky tvoje oblíbený tracky na přání, který ty mi posíláš a já ti je plním hned na start. Tady mám holky na výletě, čau.
2: Čau.
1: Čau holky, tak kam jedete?
2: Hele, teď jdem do Prahy.
1: Je, yes, jdete. Do Prahy, z Jihlavy, co v Praze? Co vás čeká, Anemina?
2: Hele, kamarádku, tam čekají dvě rande.
1: Dvě rande rovnou.
2: Je to tak, tak mi jdem podpořit.
1: Tak jdete podpořit, takže nejdřív jde s jedním a pak teda s druhým hned a vy
2: je
1: pak budete
2: tak
1: hodnotit, jak je lepší.
2: Tak.
1: Tak to je úplně fenomenální výlet, holky, super. Hele, vybrali jsme písničku od Pio Scottu, Turista. Kam ji pošlem?
2: Hele, asi nám rovnou.
1: OK.
2: A všem, co někam cestujou dneska. A i tobě.
1: Tak jo, holky, tak já vám tam posílám Turistu a hlavně toho nápadníka a vyberte dobře.
2: Snad jo, děkuje.
1: Dám čau.
2: Díky, čau.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Matým.
3: Na plakátě moje jméno
4: Vec.
3: Přišel jsem čeknout toto město.
4: Kde?
3: Rozjebat se jak zvěra.
4: Heď!
3: Volám

0: Talk.
1: No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu. Ono to bylo v rámci jedné stáže. A bylo to ve studiu Den Haag FM. Kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadshaus, což je jako magistrát v podstatě. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinovej pořad v angličtině.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? To byl asi Rusenbenga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo. Tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě znají jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi ten, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní. V Americe jsem měl Alligatora.
2: Ok.
1: To by přišlo nejdřív.
2: A to by takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso, ale nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, až pak kámoš zahlásil, no a tak on je to vlastně přerostlej had a pak se to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
2: Ok, s čím se podává takový Alligator?
1: Ale s hranolkama.
2: Asi nejznámějším jeho singlem je track Rusenbenga. Interpret, cestovatel, lingvista a zvukový designer Pragoholik bude hostem aktuálního dílu Spin Talku. Jeho nový album bude venku už brzo. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin, na YouTube kanále i na Spotify těší Roman Jakub.

0: Ladíš Radio Spen, s tebou je tady Maty a už pro tebe máme ready hudební víkend a taky dvojitou dávku Sergeje. Nejdřív si pustíme docela novej track, jmenuje se Antarktida a je na něm třeba i Luca Brasi a je to track prostě o tom, co to znamená bejt cool. Má to takovej přísnej beat, ale jinak mi to nepřijde moc silný, nicméně potom tady máme ready track Kouř a to je prostě bomba. Na featu je tu Hector a je to taková ta Sergejova autotune éra, která ale tady podle mě absolutně vygradovala, protože je to banger, má to takovej poklidnej vibeek, zároveň je to skoro až uspívaný a to i ze strany Hectora, takže mega ceníme a já to jdu pustit, takže nejdřív Antarktida a potom Kouř. Tohle je Sergej B na hudebním víkendu Rádia Spin.
1: Dvojitá dávka ostravského rapu, tyto. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu a neděli

nečtu DPH. Každý krok jako šrápnel, nenápadný, ale když bouchne, tak ahoj. Chtěla by Coco Chanel, budu její Karel na pár dní. Nikdy jsem ho neviděl, proč mě říká, že je můj známý. Beru honorář jenom, aby viděli mě, jak sedím u

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou momentálně v Česku krásně sjízdný, na Google mapách to svítí krásně zeleně. Regiony jsou momentálně taky docela v klidu. Každopádně v Liberci je zasekaná 35 v centru a je tam taky bouračka v ulici Žitná, takže tam určitě bacha. Přesuneme se každopádně rovnou do Prahy, to je momentálně taky docela v pohodě. Hustší je to momentálně v Praze na Velzonce. Bouralo se potom taky v Malý Chuchli na Strakonický, takže tam si dej určitě pozor a bouračku potom taky vidím na... Načte se mi jenom tady mapa na Štefanikově mostě na křižovatce z Revoluční. To je k dopravě, ale zatím všechno, ty každopádně stay tuned, protože za chvilku je tady další písničky na přání, takže si určitě objednávej a potom tady máme Rap News a pokecáme o nový Izově desce.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: PIN na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, na mikrofonu je Maty a mám tady další track na přání, tentokrát pro Jirku, čau.
2: Čus Maty, ahoj.
1: Tak ty jsi říkal, že jsem měl dneska takovej, kosočtvrcový den. A že jsi se dneska pěkně najezdil, kámo, tak nám pověz, co jsi měl dneska za program.
2: Ale jel jsem prostě se zeleninou z Prahy, nebo kousek za Prahou, směrem na Dálný východ. A prostě jsem se na jednom tom skládku trošičku zaseknul a teprve až teď se teda vracím zpátky do matičky Prahy, no.
1: Kde jsi se zaseknul? Klidně vyhlaš to místo.
2: Ale no tam jsou ty holomocké tvarůšky, takové ty tvarhle.
1: Olomoc.
2: Oni nás Pražáky tam nemá rádi, tak...
1: No tak tě tam aspoň zdrželi takhle.
2: Přesně.
1: No nic, a tvarůšek jsi nedal?
2: Ale já jenom to vidím v obalu a je mi špatně.
1: Tak to máme asi podobný. No nic, ale vybrali jsme písničku. Halo, tady Prago. Od Pragoholika, takže super, je to tady od nás z domova z Prahy, kam to pošlem?
2: Ale pošlem to všem na cesty, ať se domů vrátí prostě v pohodě a v klidu.
1: Do Olomouce to pošlem.
2: Do Olomouce, přesně,
1: tě Pragoholika, tyjo. Halo, tady Prago, do Olomouce. Tak jo, kámo, ještě někomu?
2: Ale pro nás dva.
1: OK, tak jo, tak všem kámošům samozřejmě tu bedou a taky do Olomouce, tady Prago, dávám to tam, kámo.
2: Díky moc, papi, mějte

0: Právě posloucháš Radio Spen, s tebou tady od Polkofelí Maty a protože bude pět, tak nás čekají klasicky Rap News. Dneska já rozeberem hlavně Iza a jeho novou desku, kterou členové Million Plus ve svých trackách týzovali už asi půl roku. No a teď to konečně vyšlo. Deska se jmenuje Exit u palice, má takový minimalistický cover, který reprezentuje i celou desku. Už ty singly, co vydával před, což jsou Podívej mama a Miluju mě nenávidět, měli takový minimalistický nádech, ale zároveň tak jako umělecky. S tím přichází taky celá deska, která je za mě dobrá. Vlastně mě hodně překvapila. Hip Trust a Type Beat mi přišly jako hodně slabý tracky a docela jsem se novýho releaseu bál, ale Izo za mě ukázal, že ten feel na hudbu prostě má. A doručil za mě dobrou řádku hitů. Absolutní peak alba je za mě skladba Coupé se Sarou Rikas. Pak máme Toho dost, to je taky dobrý track a reálně mě bavila i spousta dalších věcí, včetně featů, se kterýma Izo úplně navařil. Jediný flíček na kráse je ale pak za mě feat Rafaela a Luka Brasiho. Kromě toho, že jsou trendy jména, tak to za mě fakt celý tahají dolů a kdyby na tom projektu nebyli, tak by se fakt nikdo nezlobil. Každopádně jinak super, já tomu dávám rozhodně palec nahoru a ještě jednou se to určitě víc naposlouchám. Koukneme ještě na počasí, venku je momentálně 29 stupňů, k večeru to ještě spadne na 25. Vidím tady, že by mělo lehce pršet, ale uvidíme, je to nevyzpytatelný. Přes noc bude nejnižší teplota 18 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 23 stupňů a mělo by se to přes den vyšplhat až na nějakých 32, takže úplný dusno, úplná krása. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
3: Čau, tady Pio a Volion.
4: Jsem tě pozval na Mejdan 25. června.
3: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
5: V Praze, Pražské kulturní sportovně.
3: Dorazí čtvrtek 25. na rap. Yeah.
4: Punk is Dead.
6: Punk is Dead.
5: Voda taky je dead.
7: Podporuje Radio Spin.
8: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
9: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
10: Radio Spin. Československý underground.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci.

0: 210 32 30 30. Synkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Yeah.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je Maty a máme tady další začátek společný hodinky, takže další komunikátor a další track na přání. Tentokrát zahraju pro Verču, kterou tady mám na drátě. Čau.
2: Ahoj, zdravím, zdravím. Písnička bude pro Poliho, že mu zkazuju, že ho strašně moc miluju a myslím na něj.
1: Nádherná zpráva, hele, vybrali jsme písničku Chalantika, takže krása.
2: Jo, Pio Squad.
1: Pio Squad, yes, ještě ale předtím, než to pustím, tak Verčo, ty jsi mi říkala, že jsi dneska málem utopila telefon, ty jo.
2: No, už ho tady suším.
1: Už ho sušíš, ty jsi zastihla, nebo zastihla ti nějaká bouřka u vody?
2: Jo, bouřku jsme tu měli, krásnou velkou.
1: Aha, ty jsi teď u Příbramy, takže všichni Příbramáci, bacha.
2: Prší tam tady, kouže to, pozor.
1: Ty a bacha hlavně na telefone, protože to by byla věčná škoda.
2: To teda jo, dobrý, tak jo, děkuju moc krát.
1: Tak jo, snad
2: se
1: ti telefon usluší a pouštím to tam.
0: Ladíš Radio Spin na

0: Posloucháš Radio Spin, taky hudební víkend se Sergejem B, na majku je Maty a mám tady pro tebe ready další dvojitou dávku tohle klasického ostravského rapu. Začneme zase s novinkou, nejdřív si pustíme track Tempo, tohle je taková Amerika, mně to přijde docela v pohodě, ten feed mi teda přijde slabší, ale aspoň ten hlas má docela cool. Když ten track vyšel, tak vím, že to mělo AI klip, čehož takovej fanoušek nejsem, ale je nová doba, zkoušíme nový věci, někdy se to povede víc, někdy míň, to je život. Potom tady mám ale ready track legendární, tohle je z desky Medusa 2, takže autotune tady rozhodně nechybí, taky tady nechybí rytmus a taky za mě totální jam, co to na ten track přináší. Fakt tuhle tu věc mám rád, až pro mě taková nostalgie, k tomu je to takový jemný, až takový motivační, za mě prostě fajnová věc na fajnovou sobotu na rádiu Spin. Takže nejdřív Tempo a pak legendární, let's go.
1: Dvojitá dávka ostravského rapu, pito. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu a neděli v éteru Rádia Spin.

0: ne. Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky dálnicema, ty jsou momentálně docela sízný. Každopádně D11 je ve směru na Prahu na 68. kilometru, lehce zahustčenější, zdrží se tam cca 5 minut. Regiony jsou momentálně v klidu, akorát v Liberci je zasekanější 35 v centru, každopádně zbytek je OK, takže se přesuneme rovnou do Prahy, to je momentálně taky krásně sízná, momentálně každopádně bouračka v ulici Bělocerkevská, je to kousek od Edenu, takže se tam dej určitě bacha, a potom se taky bouralo v ulici k Barandovu. Jinak je to čistý, takže k dopravě zatím všechno, za chvilku tady pokračujeme s dalším trackem na přání a potom pokecáme o dnešním oktagonu.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Sedím na

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210-32-30-30. Radio Spin. I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you up.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Rádio Spin, Mike Maty, a právě teď hrajeme přesně podle tebe, nebo tentokrát přesně podle Martiny. Mám jí tady na drátě, čo Marti?
2: Ahoj. Zdravím všechny. Já bych chtěla zahrát ještě pro Tupeka dodatečně a pro Jacksona předčasně a pro tebe. No, něco odhlasana, protože mně přijde, že ho hraju málo.
1: Jasně, jasná zpráva, Marti, posíláme tam, vybrali jsme spolu písničku Nemáme čas nenávidět, takže takový pozitivní téma, takže posílám tě tam Hasana, měj se.
2: No, tak ahoj.
1: Měj krásný zbytek dne a užij se na track. Miluj mě přes moje vady.

0: Okej, jde váš Radio Spin, Matty in the house, máme krásnou sobotu 20. června, je vedro, svátek má Květa, takže všechno nej, no a taky se dneska koná jubilejní oktagon v Berlíně s číslovkou 90. V Berlíně bude oktagon poprvý a chystá velkou show. Do akce se po velký pauze vrátí Matěj Many Peňáz, který mimochodem nedávno komentoval přestup svýho rivala Vlasta Čepa Duiv do UFC tím, že kdyby náhodou se mu zranil soupeř, že ho klidně zastoupí a Čepa konečně sekne. To se ale asi spíš nestane a já jsem zvědavý, jestli tyhle odvěký rivaly někdy uvidíme v kleci proti sobě. Zpátky ale do Berlína, protože tady karta zdaleka nekončí. Těšit se můžem třeba na Ira s prořízlou hubou, Frimponga proti Niko Samsonizemu. V hlavním předzápase nás čeká bombardér legiersky o titul lehký váhy a v hlavním zápase večera tak ten nabídne střet dvojitýho šampiona, co porazil i Carlose Vémolu, Will fucking Flery versus německý reprezentant Aras. Bude to nabitý, já radši nebudu po minulém UFCčku radši nic předpovídat, protože by se zase stal podle mě úplně pravý opak. Tak snad se to nebude opakovat takhle i s počasem. Venku je momentálně 28 stupňů, v Praze ještě neprší, je krásně, ale v středočeském kraji už nějaký to nějaký pršení bylo. Přes noc to ještě klesne na 25, nejnižší teplota bude 18 a zítra ráno čekejte teploty kolem 23 stupňů a mělo by se to vyšplat během dne až na nějakých 31 stupňů, takže krása. S tebou je tady Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnidřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: OK, OK, dáváš se rádio Spin, na majku je Matej, nás čeká společná poslední komunikátorová hodinka, kterou odpálíme jak jinak, než trkem na přání. Já už tady mám každopádně na drátě Kennyho, what's up?
2: Čau, ahoj.
1: Kámo, ty máš dneska docela dlouhou šichtu, tak hele, jak se máš dneska, jak to cítíš, jak to feeluješ?
2: Hele, v pohodě, jak jsme se už bavili, tak jako hodně objednávek, až jsem překvapený. Ale asi je to pro změnu tím, jaký je horký počasí, tak lidem se nechce ven, jako když to přijde, je to takový
1: jenom. Mega chápu, jako je dusno, zároveň místama prší, je to takový celý prostě, celý na hlavu, hele. Vybrali jsme písničku Moravo od Vesny s Egem, kam to pošlem?
2: Hele, pošlem to samozřejmě na Moravu, tobě do studia a pak ještě do Žiliny, do Termálu, pro Terku. Nevím, jestli bude poslouchat, ale třeba jí to někdo řekne, co hráli pro ní.
1: No tak jo, tak do Termálu za Terkou, samozřejmě tobě do auta a taky všem Spinner, zdávám to tam, kámo.
2: Tak. Díky, měj se, hezký den, čau.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Matým.

0: Spin Talk.
1: No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu. Ono to bylo v rámci jedné stáže. A bylo to ve studiu Den Haag FM. Kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadshaus, což je jako magistrát v podstatě. Mm-hmm. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? To bylo asi Rusenbenga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo. Tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě znají jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, aha, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi track, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní. V Americe jsem měl Alligatora.
2: Ok.
1: To by přišlo nejdřív.
2: A to byl takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso a nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, až pak kámoš zahlásil, no a tak bude to vlastně přerostlej had a pak se to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
2: Ok, s čím se podává takový Alligator?
1: Ale s hranolkama.
2: Asi nejznámějším jeho singlem je track Rusenbenga. Interpret, cestovatel, lingvista a zvukový designer Pragoholik bude hostem aktuálního dílu Spin Talku. Jeho nový album bude venku už brzo. V 7 večer se na tebe na rádiu Spin, na YouTube kanály i na Spotify těší Roman Jakub.

0: Spin.
1: Ladíš se Radio Spin, tady Matej a taky Sergej B, který tady nám rezonuje na hudebním víkendu. Klasicky se pustíme dva tracky a dneska už poslední, takže zakončíme hitově, protože si pouštíme Směj se teď, což když vyšlo, tak to úplně bouchlo. Je tady hlavně výrazný kopák a rytmus na první dobu, k tomu chytlavý refrén, zábavný bars o tvojí dceři, no prostě všechno, co dělá hit. No a potom to zavřem s trackem Neoznačené bankovky. To vyšlo na desce 713 až na věky, což byla za mě skvělá deska a skvělý album. Celý si ho dělal Sergej sám, včetně beatů, a to já hodně cením. Tohle zní prostě jako taková klasická rapovka, jsou tady samply smyčců, vlastně to má takovej boombapovej vibe a track je to totálně na dobrou náladu. Pozitivní vibes to úplně vyzařuje, je to prostě takovej manifest sebevědomí. Za mě super, takže nejdřív Směj se teď a potom Neoznačené bankovky už teď na Radiu Spin.
0: Dvojitá dávka ostravského rapu, pito. To je ostravský synek Sergej B. Po celou sobotu a neděli Eteru Rádia Spin.
2: Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šnersak, tak oba dva.

narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého ti

dělám kolečka, fízlové klidně volejte. Cartier brýle, co nevyšly, nenosím lonské kolekce, žádnou smlouvu nepodepsal, proto si repuju, o čem chci. Přidám tam kapku tohle, přidám tam kapku.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice jsou momentálně sízný, svítí to na mě krásně zeleně, stejně jako v regionech, tam je to momentálně bez nehody. Přesuneme se proto rovnou do Prahy, která je ale momentálně vlastně docela taky krásně sízná. Bouračkou vidím každopádně na nábřeží Edvarda Beneše, takže tam určitě bacha. Jinak je to ale k dopravě dneska, všechno je to sízný, takže super. Za chvilku nás čeká už poslední track na přání a potom dáme naše poslední téma, kterým bude náš žebříček Top 100 hitů v hitparádě.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v rapu.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: OK, hrajeme přesně podle tebe. S tebou je tady Maty a mám tady svůj poslední, nebo váš poslední track na přání, který si dneska objednala Julče, kterou mám na drátě. Čau.
2: Ahoj.
1: Tak co, Juli, jaký byl dnešní den, jaká byla sobota?
2: Jo, bylo to dobrý.
1: Dělal jsi něco, nebo jsi spíš třeba jenom tak jako chillovala a odpočívala?
2: Chillovala.
1: OK. Hele, vybrali jsme spolu písničku od 50 Centa, Hate It or Love It. Komu to pošleme?
2: Pošleme to přítelovi Honzikovi. A chci mu zkázat, ať se drží a že na něj myslím a že ho miluju moc.
1: OK, to je krásná zpráva, tak držíme mu samozřejmě palce a tobě samozřejmě přejeme, ať soužiješ tohle písničku, tak je to posíláme všem Spinners a já to tam dávám. Tak se měj, Ilčo, čau.
2: Mějte se, nashledanou. Yeah, let's take them back.

0: Jo, jo, dáváš Radio Spin, na majku je Maty, naše odpolední komunikátorová session nám pomalu končí, stihli jsme toho zase ranec, všem díky moc za koly, bez vás by to prostě nebylo ono, no a právě všechny věrný spinners bych chtěl ještě povzbudit, aby hlasovali do naší hitparády top 100 československých hitů všech dob, hlasuje se do zítřka, takže určitě notálej, hlasovat můžeš buď na www.radiospin.cz nebo v naší mobilní apce, kde stačí jenom rozkliknout jeden odkaz, pak už tě to hodí na samotný žebříček a pak můžeš využít svoje tři hlasy, který máš na každý den, ale pozor, zítra fakt končíme, takže koukej využít a dej to nějakému tracku nebo nějakým trackům, který si určitě myslí, že by neměli na topu chybět. Já když se na ten žebříček koukám, tak vidím spousta zajímavých tracků, spousta nových věcí, starých věcí, ale pro mě hele, naprostá srdcovka, která u mě vyhrává, tak je Super Crew, fotky z novin, na druhý místo bych dal Tylera Dardena Dreamin a třeba na třetí bych dal Zelený dým 4D, Hector, Dan Barta a Orion, to si myslím, že je absolutní pecky, ale samozřejmě těch tracků je tady úplně milion, konkrétně 100, takže myslím, že každý si může vybrat, takže určitě běž ještě hlasovat, ať není pozdě a bude to prostě velký, takže určitě na to koukni a my jdeme ještě na počasí. Venku je momentálně docela dusno, ale takový aprílový počasí, místama prší, místama ne, třeba ve středočeském kraji minulou hodinku docela dost lilo, teď to vypadá, že je to ale v pohodě, Praha se toho doufám docela vyhla, protože pršet mělo, ale už neprší, momentálně je venku cca 26 stupňů, k večeru to ještě spadne na 25, přes noc bude nejnižší teplota 18 a zítra ráno čekej teploty kolem 23 a mělo by to přes den vygradovat až na nějakých 31 stupňů, takže opravdu tropy. S tebou tady byl dneska v sobotu Maty, my se slyšíme zase zítra, já se na to těším a čus.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: jsme Rádio Spin.
1: Čau, tady Pio a
2: Vorion.
3: Jsem tě pozval na 25. června.
1: K 20 letům Punk is Dead, který proběhne kde?
2: V Praze, v Brazilské kulturní sportovně.
1: Doraž ve čtvrtek 25. na rap. Yeah.
3: Punk is Dead.
4: Punk is Dead.
2: Vorion taky je dead.
0: Podporuje Rádio Spin.
5: Za 4 minuty je 7 a ty ladíš Rádio Spin.

0: Talk.
1: No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu. Ono to bylo v rámci jedné stáže. A bylo to ve studiu Den Haag FM. Kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadshaus, což je jako magistrát v podstatě. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? To bylo asi Jerusalem Benga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo. Tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě znají jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi track, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní. V Americe jsem měl Alligatora.
2: OK.
1: To by přišlo nejdřív.
2: A to by takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso a nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, než pak kámoš zahlásil, no a tak on je to vlastně přerostlej had a pak jsem to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
2: OK, s čím se podává takový Alligator?
1: Ale s hranolkama.
2: Spin Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, Talk Rádia Spin, nejen o rapu. Dneska to bude hlavně o rapu. Pozvání přijal Pragoholik, interpret, lingvista, cestovatel a taky zvukový designer. V červnu mu bude vycházet album. Nejen o něm bude dnešní Spin Talk, vítej na Spinu, ahoj.
1: Díky moc za pozvání, ahoj.
2: Tak ve Spin Talku si poprvý, tak to vezmeme dneska tak jako po všechně, abychom se o tobě vlastně dozvěděli mnohem víc věcí a dokázali jsme si udělat obrázek o tobě jako osobnosti. Tak začneme úplně elementárně. Proč rap? Jak se s němu dostal vlastně?
1: Jo, no já jsem ho začal poslouchat už nějak třeba v 10 letech. Začínal jsem na jménech jako Indy a Vič. Začínal jsem vlastně na českém rapu. K americkému jsem se třeba dostal až potom. A v té době mě to hrozně bavilo, protože ještě to nebylo jako v mainstreamu, bylo to něco jinýho. Bavilo mě, že ty interpreti si ty texty píšou sami, ne jak třeba v jiných žánrech, kde to vlastně ty zpěváci jenom zaspívají a napíše jim to někdo jiný. A postupně jsem to prostě začal zkoušet i sám. Nějak třeba v 11 letech jsem nahrál první track, který byl teda šílený, doufám, že už to nikde na netu nevisí. Pak ve 13 jsem taky pustil něco ven, co tam možná ještě někde visí. A pak nějak až třeba ke konci Gimplu jsem to začal dělat pořádně. No. Nějak...
2: A teďka je ti kolik, jenom pro představu?
1: 28.
2: 28, ok, dobře. Jaká muzika tě teda formovala jako malýho? Byl to jenom rap? Byl to jenom čeští interpreti? Nebo tam jako byl i přesah do nějakých jiných žánrů? Protože často se stane, že interpreti, kteří dělají rap, tak jsou třeba v základu rockeři třeba, nebo něco podobného.
1: Jo, jako rock jsem tam měl částečně taky. Můj táta je vlastně rocker, takže to byla jako taková úplně první hudba, ke který jsem přičuchnul, ale vždycky mě bavilo něco, když tam byla jako příměs toho rapu. Já jsem třeba byl úplně hotovej z Linkinu, jak udělali ten Numb Encore s Jay-Zem. Takže tohle mě vždycky bavilo a hodně jsem potom začal ty elektronickou hudbu. Drumce, EDMka.
2: To bude 28, to znamená, co je pro tebe teďka v tuhletu chvíli old school třeba? Když se řekne slovo old school, co tam šoupneš do té krabičky? Protože to je taky vždycky docela zajímavý, když tady máš někoho na rozhovoru, tak co pro něj vlastně už je stará hudba?
1: No jasně, to je docela dobrá otázka. Asi jako old school vnímám cokoliv, co přišlo před trapem. Před fakt takovým tím zmainstreamovatěním toho trapu.
2: Takže třeba, jenom abych si udělal obrázek, co tam máš?
1: Možná před 2014 třeba.
2: Ok, dobře.
1: To pro mě bylo docela old school asi.
2: A nějaký interpret je třeba?
1: Jakože z toho old school?
2: Jo.
1: Nebo dneska?
2: Ne, ty old school.
1: Jo, takhle. No, hrozně jsem měl Indy a Vič, PSH, Super Crew jsem měl z českých a z amerických jsem měl hlavně 50 Centa, Eminema. A potom jako z těch novějších men, tak třeba můj jako all time favorite americký artist je Young Dolph.
2: Okay,
1: ale dobře. To už je trap.
2: Ten zlom teda, že jsi řekl, že budeš dělat trap taky, tak byly ty čeští interpreti, že jsi řekl, že jsi poslouchal Indioviče, Super Crew a řekl jsi, tak to je moje cesta?
1: Hele, to nevím, já jsem nad tím asi takhle nepřemýšlel. Já jsem si nejdřív vlastně stáhnul FL-ko, protože jsem chtěl dělat beaty a zjistil jsem, že mi to vůbec nejde, tak jsem pak začal hrát hotový beaty a začal jsem prostě do nich něco psát a to jsem zjistil, že mi docela jde. Tak jsem to nechal u toho.
2: Kde jsi hledal beaty?
1: Na YouTube.
2: Dobře,
1: klasicky.
2: Pamatuješ si, napsal jsi někdy rap pro někoho?
1: Napsal jsem, určitě jsem napsal rap jako o někom a měl jsem třeba jednu skladbu, kterou jsem věnoval svojí tehdejší přítelkyni, ale nebyl to jako úplně love song, bylo to spíš takový melancholický.
2: Jasně.
1: A napsal jsem nějaký disy v minulosti, ale tomu bych se už nevracel, protože to není aktuální.
2: Jasně. Já si jenom pamatuju, že vlastně jednou jsem měl na rozhovoru Viktora Šína, když ještě chodil do médií, a tenkrát mi řekl, že napsal svůj první rap pro svou učitelku češtiny, tak jsem si říkal, jestli tam náhodou třeba nebude nějaký takovýhle jako taky příběh.
1: Jako jo, vlastně jeden tam je, protože jeden třeba z těch prvních disů, co jsem napsal, tak to jsem prostě zdisil jednoho týpka od nás v ročníku. V 8. třídě na základce.
2: Dostalo se to k němu?
1: Dostalo se to k němu.
2: Jaký byl reakce?
1: Hrozně to vyhrotil. Jo, ale do držky mi nedal, tak dobrý.
2: Dobře. Pamatuješ si, proč jste se neměli rádi? Proč
1: už,
2: to?
1: No jak on to byl takový ten typický prostě šikanátor, ale jo, zároveň jako neschopný něčeho pořádného. Nevím, z principu mi vadil asi.
2: Ok. Takže distrakt stačil a šikana pak ustala.
1: No, jo. Minimálně na nějakou dobu.
2: Dobře. Měl jsi někdy ve svém portfoliu interpreta, u kterého jsi třeba řekl, ty vole, ten mě baví, budu jako on?
1: No, je třeba, hodně mě v tomhle ovlivnil ten Young Dolph, že se mi právě líbilo, jak on třeba dává ty příběhy. Já se hodně snažím dávat do rapu právě storytelling, nebo třeba z československý scény tohle hodně dělá TKX. Nevím, jestli znáš, on není jako až tak známej. Ale hrozně mě jako baví ta autenticita v tom rapu, když se prostě někdo nesnaží víct na nějakým mainstreamovým schématu, co jede furt dokola a ví se, že je to úspěšný, protože to vypadá a kladá toho fakt kus sebe.
2: Což de facto jako tvůj sound je takový specifický, myslím si, že by to vlastně kopírovalo třeba ten soudobej sound, myslím si, že jdeš nějakou jako svojí cestou, což může být lezdy těžší.
1: Je to tak.
2: Když si přečtu na tvém webu popisek, tak je tam teda interpret, je tam cestovatel, je tam zvukový designer, je tam ještě spousta dalších věcí o tobě, tak co toho si nejvíc?
1: Asi rapper a cestovatel.
2: Jak si mám představit toho zvukového designéra? Co dělá zvukový designer v tom podání?
1: No, já totiž vzhledem tomu, že si většinu tracků míchám sám, tak já hrozně rád jako experimentuju s těma věcma, co jsou v tom mixu vlastně možný. Že třeba na mém tracku jedou sem Benga 2, když si ho poslechneš na sluchákách, tak je to hlavně slyšet. Tak třeba jak tam jako běží ten týpek a utíká vlastně před fízlama, tak tam je slyšet, jak se ten zvuk toho běhání přesouvá z pravýho kanálu do levýho.
2: Takový film pro uši.
1: Jo, trochu jo.
2: Dobře. Ty jsi studoval v Hágu, tak jaký obor na univerzitě v Hágu jsi studoval?
1: Jo, studoval jsem multimédia a entertainment management.
2: A to šlo jako o Erasmus, nebo jsi vyloženě odjel do Hágu studovat?
1: Ne, vyloženě jsem tam odjel. Já jsem vlastně měl v té době takový období, během Gimplu jsem se tady seznámil s nějakýma týpkama, co studovali mezinárodní školu, a oni mě v té době jako hodně rozmluvili anglicky. A jeden z nich v té době taky rapoval, tak našel právě tady tu školu v Holandsku. A oni kromě těch věcí kolem multimédií, marketingu a tak právě učili i právo v hudebním biznisu, evropský právo a takovýhle věci. A mi to přišlo zajímavý, tak jsem se tam zkusil přihlásit. Vzali mě, akorát jsem nejdřív teda neudělal maturitu.
2: A šlo to, nebo na tebe počkali rok?
1: Počkali na mě rok, protože holandská veška vlastně začíná v září a tím, že jsem měl druhý pokus v září, tak já jsem neměl ukončenou střední, že jo. Takže jsem vlastně rok pracoval, pak jsem ty přijímačky tam udělal znova a odjel jsem tam.
2: Co jsi dělal mezi tím ten rok? To bývá docela taky takový zlomový, že když někdo tam má tady tuhletu roční pauzu, tak to hodně jako svádí k nějakému jako flákání. Ne, vždycky se úplně vlastně podaří po té roční pauze naskočit do nějakého procesu. Tak co jsi dělal? Co tě živilo?
1: Jo, no já jsem to byl docela v pohodě. Já jsem měl tak trochu štěstí, protože jeden můj kamarád tak měl tátu, který pracoval v DHLku, ale dělal tam vlastně na IT services, protože tady je jako centrála pro celou Evropu. A oni tam zrovna scháněli někoho na IT support, kdo umí plynule anglicky, tak jsem ten job vzal a tam jsem byl vlastně ten rok.
2: Okay, dobrý. Jaký to je studovat vlastně v zahraničí a kdybys to měl třeba srovnat s tím, jak ten systém funguje tady?
1: No já to vlastně srovnat úplně nemůžu, protože já s českou vejškou zkušenosti nemám, ale co jsem třeba jako vypozoroval od kamarádů, tak bylo to určitě víc třeba zaměřený na praxi, měli jsme tam hodně lidi z praxe, co tam přednášeli. A přišlo mi to víc takový přátelský ve smyslu, že třeba ty profesoři se tolik nepovyšovali na ty studenty.
2: A tam se pak to studium taky končí nějakou bakalářskou prací nebo magisterskou prací a nějakýma státnicema, nebo jak to probíhá?
1: Státnice tam vůbec nejsou, to oni vlastně jako neznají tady ten pojem, ale musíš vlastně projít všema předmětama a pak máš bakalářku na konci normálně.
2: Jaký jsi měl téma? Vztahovalo se to nějakým způsobem k hudbě?
1: Vztahovalo, dobře, vlastně, že se ptáš. Moje téma bylo, jak streamovací platformy ovlivnily pirátství v hudbě.
2: OK, to je docela zajímavá vlastně věc. Jenom mi řekni, v jakém roce jsi studoval. Teďka to nedokážu z hlavy úplně spočítat, nebo jsem prostě takový trošku zaseklej. Takže...
1: Jasný, končil jsem 2022.
2: 2022?
1: 4 rokama.
2: OK, takže vlastně i pořád ta práce může být v čem se jakoby aktuální, k čemu jsi došel?
1: Určitě. No, on je to vlastně docela vtipný, protože v té době já jsem jako dělal nějaký průzkum a z toho mi vyplývalo, že teďkon, jakože těch streamovacích platform a nemyslím jenom na hudbu, ale i na filmy a tohle, jasně, a těch vlastně služeb, které jsou na subscription, jakých je moc, tak spousta lidí se třeba uchyluje, hlavně uživatele Androidu, kde je docela jednoduchý tady ty apky stáhnout, k nějakým pirátským alternativám. Mm-hmm. Že tam vlastně tu hudbu veškerou máš taky, jenom je to zdarma.
2: Mm-hmm. Takže pirátství pořád existuje, nicméně prostě má aspoň jako trošku nižší podobu, to znamená, že ji třeba používá 45% populace, protože zbytek mají iPhony.
1: Jo,
2: asi.
1: Možná i méně procent. Ono se to jako takhle nedá úplně říct.
2: Jakoby ne,
1: ale...
2: každý Android se krade prostě.
1: No jasně, je to tak. Ale spíš mi přišlo zajímavý, že z začátku, že jo, protože já jsem to zkoumal na několik let zpátky a ukázalo se, že to pirátství rapidně kleslo, samozřejmě, že jako Spotify tohle to úplně změnilo. No ale potom ty další roky, tak už se ten trend začínal trochu vracet. A právě třeba ten profesor, co jsem ho měl jako kouče na tu bakalářku, tak on říkal, hele, to je nějaký divný, jako ověř si to. No a teď se právě ukazuje jako s postupem dalších let, že to tak opravdu je.
2: No, teď to asi podle mě dává smysl, nenutím na vízi, myslím si, že tím, jak těch streamovacích platform je vlastně hrozně moc, teď myslím, že v té hudbě to asi nebude tak zásadní, protože ať už Spotify nebo Apple Music, tak jsou vlastně docela levný platformy,
1: jo,
2: a ta konkurence
1: tam
2: není velká. Ale u těch filmů vlastně, když se podíváš na Netflix, tam je něco, na HBO Max, tak tam je něco, a podíváš se nevím kamkoliv, tak tam je něco, a teď najednou je ti líto, že vlastně nemůžeš to mít jako někde dohromady, tak věřím tomu, že u těch filmů nebo seriálů možná to pirátčtění asi jako bude dávat větší smysl, byť ho samozřejmě nepodporuji.
1: Jo, totálně. On mi vlastně třeba i jeden kámoš nedávno ukazoval apku, která je úplně zdarma a funguje to přes torrenty. Nebudu říkat název té apky, jasně, ale jsou tam vlastně napojený úplně všechny filmy a seriály ze všech míst.
2: Hustý.
1: A je to zdarma.
2: Musím říct, že teda zajímavý téma, bakalářský práce, a je dobrý, že jsi s ním šel ven, jako to je vlastně fakt jako super. Řekněme si, jakou vybaveností jsi do toho nizozemí šel? Uměl jsi anglicky, nebo jsi měl ještě nějaký další jazyk? Stačila ti angličtina?
1: Uměl jsem anglicky jako fakt dobře, to jsem si musel i udělat certifikát na C1, má ten CAE certifikát, a uměl jsem jako jakž takž německy, protože jsem to měl ve škole jako druhý jazyk, ale rozhodně jsem neuměl ani zdaleka plynule. A jako na to studium ta angličtina stačila a průběhu toho, co jsem tam byl, jsem se pak učil tu holandštinu.
2: Řekněme, po jak dlouhý době jsi tam začal cítit jako ryba ve vodě, nebo to bylo jako od začátku, že jsi řekl, tak jsem skoro místně?
1: ne, vůbec. Možná třeba po 2 měsících. Po 2 měsících, jako přišlo to docela rychle. Já jsem byl vlastně v takových fázích, že ze začátku jsem z toho byl jako takový vyukanej. Párkrát jsem tam teda už předtím byl jako na výletě za kámošem, který byl o rok starší, byl taky z Česka a studoval tam jinou školu. Tak jsem tam jako za ním byl, věděl jsem trochu, o co jde, ale až třeba po 2 měsících jsem se cítil jak doma, pak si naopak pamatuju, že jsem přijel sem asi na 3 dny a naopak mi to pak přišlo jako divný tady.
2: Jo, a jo. Čím ti to přišlo divný? To je taky docela dobrý téma.
1: No, že najednou si člověk začne všímat některých věcí, kterých si nevšímal. Že třeba špinavější silnice tady, i když jako ne o moc. Lidi takový naštvanější většinou.
2: S čím jsi tam třeba nepočítal?
1: Nepočítal jsem tam třeba s tím, že to počasí bude takovej hel.
2: To je docela dobrý téma vlastně.
1: Jo, protože ta škola začínala v září a to je tam jako ještě docela hezky a v Hágu je hlavně pláž, je to jako plážový město, takže byla prostě paráda, jako jsem si říkal, jo, tyjo, žiju tady u moře, že jo, všude jezdím na kole.
2: Když tam najednou říjen.
1: No, najednou říjen a tam prostě hrozně prší a strašně jako fouká, fakt brutálně. A já jsem hlavně jako brigádu k tomu studiu měl, že jsem rozvážel jídlo na kole a kolikrát, když jako máš třeba 6-8 hodinovou směnu v tom dešti, tak je to fakt šílený.
2: Co tě na oplátku překvapilo velmi pozitivně, když jsi tam přestěhoval?
1: Určitě ten přístup té školy a obecně třeba otevřenost lidí i vůči jako přistěhovalcům, samozřejmě občas si někdo jako rejpnul, ale...
2: Pletli se tě s nějakou národností?
1: Jo, s Polákem, no.
2: S Polákem?
1: Jo.
2: Okay. Co to s tebou udělalo, že jsi jediný Polák?
1: Jako mě to nějak nevadilo do té doby, dokud někdo nezačal být vyloženě nepříjemný, protože hodně třeba lidí z Polska, který tam jezdí, tak to jsou nějaký týpci z vesnic, který tam jezdí na stavbu.
2: Ale možná pak taky
1: možná
2: na svatbu.
1: Možná i na svatbu. Jezdí tam.
2: Jsou to prostě normální podvodníci.
1: Jo. Jezdí tam prostě na stavbu a pak třeba jako se ožerou brutálně a dělají ve městě bordel. ale nevím, všechno to jsou předsudky. Několikrát přišlo, že spíš tam větší jako problémy dělají imigranti z muslimských zemí a jim na to tam vlastně nikdo nic neřekne, protože by to byl rasismus, ale jako do nás dobil chůz východu v uvozovkách si rádi rejpnou, že jo.
2: Ok. Tak je zajímavý, jak je to vlastně všude podobný asi.
1: Jo.
2: Co nizozemská muzika, jak tě bavila? Přišel jsi, že jsi třeba úplně v jiném světě, když jsi najednou začal poslouchat nizozemský třeba rádia nebo nizozemský playlisty?
1: Určitě, protože oni úplně šíleně jedou tu elektronickou hudbu. Tam je, myslím, nějak jako nejvíc DJů na počet obyvatel i nejvíc producentů. Takže v tomhle to bylo hustý, že naladíš v podstatě jakýkoliv rádio a tam je normálně live DJ set kolikrát.
2: To teďka zase zpátky vracíme třeba trochu do vysílání u nás, ale protože ten živý DJský set má prostě skvělý vibe, že když
1: no,
2: to vezmeš.
1: No totálně, já to úplně miluju.
2: Ty jsi pracoval v holandském rádiu, tak řekni mi, jaký to bylo a co to bylo za formát pořadu, který jsi tam měl v rukách.
1: Koukám, že jsi mě najel, to je dobře. To je dobře. No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes školu, ono to bylo v rámci jedné stáže, a bylo to ve studiu Den Haag FM. Kdybyste náhodou někdy někdo byl v Haagu, tak je to vlastně v budově Stadshaus, což je jako magistrát v podstatě. Mm-hmm. A tam je jako městský rádio a my jsme v rámci toho dostali možnost vysílat jednou týdně hodinový pořad v angličtině. Mm-hmm. A já jsem tam vzal vlastně jednoho spolužáka, který byl z Karibiku, který taky rapoval v angličtině.
2: Okay.
1: A dávali jsme tam prostě třeba live rapy, jsme si zvali jako hosty z různých zemí, kteří v tom Holandsku žili, a pouštěli jsme prostě různý track. Bylo to jako skvělá zkušenost.
2: Jaký máš svůj nejoblíbenější track? Jako myslím, ne svůj, aha, ale... Nebo jo, jaký máš svůj nejoblíbenější track? To byl asi Jedu sem Benga, předpokládám.
1: Divil by ses, ale není.
2: Ok, dobře, tak jo. Tak
1: sice jak... je to můj nejznámější track, ale tím, jak už jsem ho prostě hrál na každý show a je jako spousta lidí, kteří ode mě znají jenom tady ten jeden track, tak vlastně ani není.
2: Dobře.
1: Myslím, že nejoblíbenější track bude jeden z těch z alba teďkon Halo tady Prago, aha, co budou vycházet. A kdybych měl říct jako jeden konkrétní, tak asi ten, který se jmenuje Zmatenej, protože je takový hodně osobní.
2: Ok, takže dostaneš teďka úkol. Aha. Tak, za prvý tě poprosím, aby jsi představil tu situaci, že jsi teďka v tom nizozemském rádiu a teďka máš anglicky představit ten svůj track.
1: Aha.
2: A až skončíš, tak ten samý vstup zkusíme tak, jako kdyby jsem řekl třeba na spinu.
1: Ok.
2: Jo, pojďme to zkusit. Takže dámy a pánové, nalejte se na nizozemskou vlnu a máme tady přesný vstup Pragoholika.
1: Ok, it's Luke here. This is my new song called Zmatenej. In Czech it means I'm confused. It's for my new album Halo tady Prago. And give it a listen. I think it's one of the most personal things I've ever recorded.
2: Ok, ok. Trošku mi tam chybělo takový to jako nazdar, tady Lukáš. Okay, a právě. Okay. Tak zkus se teďka vylepšit a zkus na tom českém rádiu zpět, abych tě poprosil na začátku identifikace stanice, na konci identifikace, aha, stanice, trošičku jako drive, ať je to pozitivní,
1: okay, okay,
2: ale ne zase moc o toho jsou jiný stanice. Tak můžeš.
1: Tak jo, jdu na to. Posloucháš rádio Spin, je tady Lukáš aka Pragoholik. Poslechneme si tady teďkon track z mýho novýho alba, jmenuje se Zmatenej. Je to jedna z nejosobnějších věcí, co jsem kdy nahrál a doufám, že vás to bude bavit. Radio Spin.
2: Yes. Dobrý, jak se cítil teďka?
1: V pohodě.
2: Byl tam ten rozhlasový vibe, trošku jsem měl pocit, jakože ses jako cítil, že jsi v tom studiu.
1: Jo, totálně. Jakože mě to i hrozně bavilo, jenom teď si mě trošku vykolil, že jsem to nečekal, ale jo, mě by vlastně do budoucna jako bavilo odmoderovat třeba nějaký pořad, nebo i dělat to pravidelně.
2: Jsem Lukáš, říkám si o práci, dobře.
1: Jo.
2: Vnímám.
1: Je to tak.
2: Tak jo.
1: Jsem ready na bokovku.
2: To asi každý. Tak, řekni mi, tu muziku toho pořadu si teda vybíral každý týden?
1: Jo, je to tak.
2: Jaký to bylo? A jakým způsobem jsi třeba nad tím přemýšlel, když jsi vlastně dával dokupy celý ten pořad? Kromě toho, že jste měl karibskýho kamaráda, kterým jste to třeba zjemňovali trošku a dávali jste to možná zpěvnější náladu.
1: No jasně, my jsme hodně jako jeli holandský rapy oba, oni jedou takových afrotrap beatů a koukali jsme se třeba, co jede v holandských hitparádách v ten moment. I co jede v amerických, protože americká a vlastně i britská jako mainstreamová hudba se nám taky hodně jede. Tak jsme vybrali třeba pár tracků z toho a do toho jsme prostě naskládali něco svýho, co jsme chtěli. Mm-hmm. Ať už to byl třeba náš vlastní song, nebo jenom prostě něco, co se nám líbí. Já jsem tam vždycky rád pouštěl nějaký český undergroundový artist.
2: Na to jsem se chtěl zeptat. Mě by docela vlastně i zajímalo, co třeba by říkali na Viče, protože Vič jako takovej má takový hodně světový sound, bych řekl, tak jenom neskoušel jsem pouštět nějaký Vičoviny.
1: Jo, pouštěl jsem i nějaký Vičoviny a obecně jako všechno, co jsem pouštěl, tak vlastně scenili. Občas se třeba ptali, jakože co to je, to zní trochu divně.
2: Co třeba znělo divně?
1: Ale když jsem pouštěl fakt jako něco hodně undergroundového, jako třeba v té době, co jsem tam mohl pouštět. třeba nějaký jako hodně starý věci od Gleba.
2: OK.
1: Nebo starý prostě 2 liter boys.
2: dobře.
1: Tak se třeba trochu ptali.
2: Liší se nějakým způsobem nizozemský a český posluchač podle tebe? Ať už jako při poslechu hudby nebo při poslechu rádia?
1: To je hodně dobrá otázka. A vlastně asi ne.
2: Ne?
1: Asi ne, nenapadá mě nějaký konkrétní příklad.
2: Mm-hmm. Pojďme k tvojí hudbě a k tvojí tvorbě, tak řekni mi, největší jsi mi řekl, to už jsem se tady teďka skočil do jiné otázky, tak to je, ještě mi jednou řekni ten název.
1: Jo, Jedou sem Benga,
2: to vím.
1: Mám to tady ale, na triku.
2: Jo, ne, tenhle ten znám, jako ten si pamatuju, a ten novej, tak, ten osobní jsem myslel.
1: Jo, ten se jmenuje Zmatenej.
2: Zmatenej, OK. Když začínáš tvořit, tak jak začínáš vlastně jako přemýšlet? Ty jsi teda asi na začátku říkal, že když jsi začínal kdysi s rapem, že jsi našel beat a pak jsi teda do toho dělal text. Máš to pořád stejně, nebo ten postup té práce se třeba upravil?
1: Hodně to záleží. Když dělám singly, tak je to v podstatě stejný, ale když třeba dělám album nebo nějaký větší projekt, tak já si hrozně rád sednu s tím producentem a fakt na tom sedíme ve studiu spolu. Uh-huh. Vlastně tohle jsem dělal s Menzím, to je jeden česko-kanadský producent, studoval Berklee College, známou jako hudební univerzitu americkou, a on má hrozně dobrý zvuk a hrozně dobrý nápady a je hodně multižánrovej. Uh-huh. On jinak jede jako spíš do houseu, ale tady to, co jsme spolu vytvořili, je fakt jako skvělý. A jak teda jsme to od základu, no.
2: Jak vypadá takový talk vlastně na začátku přípravy desky? O čem se bavíte? Co tam řešíte?
1: Jo, no, my jsme vlastně nejdřív neměli vymyšlený, že uděláme desku. Nejdřív jsme nahráli jako jeden společný track, pak ještě jeden, a pak jsme si řekli, hele, tohle je skvělý, neuděláme EPčko. Uh-huh. Já jsem říkal, no, neuděláme spíš jako rovnou album. Teď to jsou vlastně 2 roky, co jsem vydal album, a jako kdybys do toho šel, já bych do toho šel s tebou rád. Uh-huh. A on jako, že jo, jak by se to mohlo jmenovat? A pak jsme teprve začali vymýšlet ten koncept.
2: Uh-huh. Dobře. Když si představíš sebe na začátku, teď nemyslím úplně jako by ty dětský texty, kdy si disoval spolužáky a čekal si, že se tím vyřeší všechny spory, ale na začátku, kdy už jako se k tomu hlásíš, asi jedu sem Benga třeba, a teď, tak proměnilo se něco, co těma textama chceš říci? To sdělení, to poselství.
1: Jo, jako co se proměnilo, a nevím, jestli je to nutně jenom výhoda, možná to někdy i na škodu, takže nad tím třeba trošku víc přemýšlím. Uh-huh. Že dřív mi to bylo v podstatě jedno, dával jsem tam kolikrát jako ne úplně promyšlený rýmy, a teď se snažím mít to, nechci říct jako perfektní, zase nejsem úplně perfekcionista, myslím si, že když to pak někdo zbytečně overthinkuje a rok to upravuje furt dokola, to taky není dobrý, ale snažím se, aby to bylo jako fakt kvalitní. Uh-huh. Dřív mi to bylo jako docela jedno, upřímně.
2: Jak dlouho jsi teďka pracoval na té desce a jaká ta deska vlastně teda bude?
1: Jo, pracovali jsme na ní rok, s tím, že jsme se na to scházeli třeba tak jednou týdně, dělali jsme spolu vlastně potom i ten mix. A ta deska je směs deep houseu, trapu a i vlastně oldschoolovýho West Coast rapu.
2: OK, tak je tam toho docela hodně, bude to pestrý. Kolik na ní bude tracků?
1: 10.
2: Budou tam jenom čistě tvoje tracky, nebo tam máš i nějaký hosty, případně kdo se tam objeví?
1: Jo, na celém albu je vlastně jenom jeden host, kterýho jsem nestihl na svoje minulý album Euroholic, a tím hostem je Mašti. Mm-hmm. A to je jediný host, jinak tam jsou všechny tracky vlastně solo.
2: Mm-hmm. Když teda je to 10 tracků, tak to si skoro říká o to, jestli bude vinyl?
1: Bude vinyl,
2: OK.
1: Zrovna Menzí, právě ten producent, on si na tohle dost potrpí, a dohodli jsme se, uděláme 50 kusů CDček limitovaných, ty už jsou ve výrobě, a uděláme i pár vinylů, třeba 10 nebo tak.
2: OK. Co si s tou deskou vlastně jakoby odškrtnul, jakou dovednost, nebo jaký způsob práce a tak podobně?
1: Multižánrový projekt, mm-hmm. To jsem hrozně chtěl udělat a mně se i hrozně líbilo, jak jsme ten koncept pojali. My jsme hlavně jeli třeba i nafotit tím, že se to jmenuje Halo tady Prago. My jsme chtěli udělat jako fotku takových těch londýnských červených budek. Mm-hmm. Takže jsme prostě my dva a fotograf zaletěli na víkend do Londýna a nafotili jsme tam vlastně cover a celý ten buklet.
2: Mm-hmm. Já to jsem viděl na jednom z těch singlů, protože něco z těch singlů už je teďka venku. Jsem koukal na YouTube, tak červená budka mi utkvěla jako před očima.
1: Paráda, tím pádem je to dobrý branding.
2: Jak jsou pro tebe vlastně důležitý klipy a k čemu všemu máš třeba v plánu? Jestli máš v plánu točit klip.
1: Jo, no, jako klipy já osobně mám hrozně rád, ale narazil jsem na takový problém, že teďkon za poslední třeba 2 a 3 roky, jo, no, peníze, prostě ty klipy se nevracejí, jako lidi už na to nekoukají. Mm-hmm. Vidím to i u těch svých největších tracků, že vlastně na Spotify to má víc streamů, než má schýnutí ten klip. Mm-hmm. I když se jako udělá fakt profesionální a když to pak jako stojí desítky

0: mnohem víc peněz vlastně.
1: Jaký to je pocit teďka tohleto říct?
0: Hroznej.
1: Že jo?
0: Jo, jo.
1: To je teda vlastně, musím říct, že teda si přišel s hezkou racionální odpovědí, kterou jsem teda vlastně nečekal, že se tady objeví, byť jsem asi po ní mohl pátrat, ale teda přiznám se, že jako nepátral, tak je to takový pro mě, jako pro někoho, kdo má rád muziku, hodně teda bolavý teda, no.
0: Pro mě je to taky hrozný. Já mám hlavně rád klipy. Mně jako hrozně chybí taková ta doba, kdy jsme se prostě sešli s kámošem a normálně jsme si na televizi pouštili ty klipy, jo, že jo? Jsme se tak ukazovali.
1: Jako já jsem ještě z generace, kdy jsme koukávali u kamarádky na MTV a bylo to wow a vlastně se to tady objevilo v 90. letech, pak jsme přecházeli k těm očkům a pak si pamatuju prostě v různý noční party, kde jsme čuměli na klipy, u toho jsme prostě pili.
0: No,
1: a ty klipy byly prostě alfa omega té hudby, takže je mi vlastně trochu líto, že ty klipy vlastně jsou spíš teď nějaká imidžovka pro toho interpreta.
0: Je to tak, no. A vlastně tady to kalení u YouTube, ono to třeba hodně jelo ještě v Holandsku, když jsem tam byl. A pak prostě nějak časem to odeznělo.
1: Algoritmus to ukázal, že je lepší koukat na podcast o cestování.
0: Je to tak. A tam to paradoxně jinak začalo odeznívat dřív ještě. Jak se i že říká, že vlastně trendy se mnou ze západu. Já jsem to jako začal vnímat, že třeba prostě můj oblíbený holandský rapper Mula Bay, on dropnul album a nevydal klip. A já si říkám, tyjo, kde to je? Ani na YouTube tam nedal žádný vizuál, nic, byly tam jenom takový ty obrázky z té distribuce přímo. Si říkám, tyjo, kde je nějaký klip? Takže a pak když třeba se po půl roce dropnul jeden, to bylo všechno.
1: Takže když se dostaneme teda k té otázce, plánuješ k něčemu točit klip, nebo to je úplně jako mimo?
0: Plánuju točit na jeden track určitě, ten se jmenuje Beethoven, to je taky na tom, bavíme se konkrétně o tom albu, já jsem, že to na tom albu, ale jo, plánuju točit tomuhle klip, my totiž tím, že právě Menzí, ten producent je Kanaďan na půl, tak jsme si řekli, že my budeme mít jako jednu release party tady v Praze, 18. června, francouzská 33 na Vinohradech, všichni jste zvaný, vstup zdarma.
1: Já jsem se na to zeptal v další otázce, takže ještě jednou, 18. červen.
0: 18. červen, čtvrtek, od 6 hodin, francouzská 33.
1: Dobře.
0: Tak free vstup.
1: A jak se jmenuje ten podnik ještě jednou?
0: Francouzská 33, já jsem nestejně jak adresa.
1: Dobře,
0: je to
1: dobře.
0: Ve spodním patře.
1: Tak jo.
0: No a týden na to vlastně budeme dělat druhou release party a to uděláme v Torontu. Takže on říkal, že je tam nějaká jako komunita českých Kanaďanů, že si myslí, že někdo mohl přijít. No.
1: To je pravda.
0: A tam chceme i natočit klip na jeden ten track. Tak to jako zkusíme a uvidíme. A uvidíme, jaký na to album budou ohlasy. Když abych zkusil pak třeba ještě na jeden, třeba právě na ten track Zmatený, jak jsem zmiňoval.
1: Minimálně si užiješ léto v Torontu, tam je krásně horko, to je docela, to je hezká země. Tak v popisku máš, že jsi cestovatel, když se podívá člověk tobě na Instagram, tak jsi cestovatel, tak by mě vlastně zajímalo, která země ti přišla nejzajímavější a co jsi tam třeba ochutnal v té tvojí nejzajímavější zemi.
0: Okay.
1: Trošku jsem, jakoby, já bych se přiklánil, že to bude Japonsko, ale možná se pletu.
0: Japonsko bylo hodně zajímavý, ale možná nejzajímavější byla Kenya, tam jsem byl vlastně tenhle rok. Kámoš mi jako nahecoval, jestli se nechci přidat na safari trip a dali jsme si během toho i nějaký prostě stopover ve městech. Tu přírodu všem doporučuju, ty města moc ne, příště bych je vynechal.
1: Fakt? Tak trošku popiš keňský města.
0: No, tam je jako problém, takhle drtivá...
1: Jsou nebezpeční,
0: jako drtivá většina lidí je v pohodě, ale když už narazíš na někoho, kdo v pohodě není, tak tě prostě chce podělat a když je to každý desátý, tak furt je to jako hodně, vzhledem tomu, že je to tam docela dost zalidněný.
1: A podělat v jakém smyslu?
0: No, chtějí z tebe vyždímat peníze jakýmkoliv způsobem a někteří lidi jako jsou ready tě klidně i okrást.
1: Jo, ale že by se cítil jako nebezpečně, že ti někdo chce jako ublížit, zastřelit nebo něco podobného, to tam asi...
0: A to jenom jednou, když nás pronásledoval jeden týpek, on nám vlastně jako nabízel nějaký věci, my jsme si je prostě odmítali koupit a on furt za náma šel, ale už fakt třeba jako 5 bloků a začínal být docela agresivní. Mm-hmm. Ale jako furt byl sám, jo, my jsme byli 4, ale bylo to takový hodně nepříjemný. A jinak pak jsme měli třeba jednu blbou situaci právě v té přírodě mezi slonama. My jsme se dostali jako s autem mezi takový stádo slonů a oni byli jako v pohodě, ale pak tomu hlavnímu se to nějak nelíbilo a začal na nás dělat ramena. A
1: jak to vypadá, když slon dělá ramena?
0: Prostě úplně jako duprul a takhle šel tou hlavou dopředu. Duprul a šel hlavou dopředu a bylo vidět, že i ten průvodce, kterýho jsme tam měli, který to dělá 20 let, tak trochu znejistil, jo.
1: Okay.
0: To bylo jako, hodně divný. Já jsem si říkal, že se budu bát spíš lvu a takhle, ty jsou vlastně v pohodě, když seš v autě, jo. Ale slon, který má jako 2 tuny, nebo možná i víc, tak...
1: Mně se líbí slovní obrat, slon dělal ramena.
0: Jo, jo. Dělal kolena.
1: To je fakt jako super.
0: Jo, jo.
1: Jaká země ti třeba ještě chybí navštívit, nebo jakou zemi máš ještě třeba na nějakém jako to-do listu, kterou bys chtěl vidět?
0: No hrozně dlouho chci navštívit Austrálii, k tomu jsem se ještě nedostal. Mm-hmm. A hodně mě i láká Latinská Amerika. Mm-hmm. To jsem taky ještě nebyl. A jo, a teď mi vlastně došlo, já jsem tady úplně se tomu politicky vyhnul, jak jsem si ptal, co bylo nějaký nejzajímavější jídlo, co jsem ochutnal. Mm-hmm. tak v Africe jsem jet kozí maso, který tady jako není moc běžný.
1: A to muselo být jaký tuhý, ne? Nebo?
0: Je to tuší a trošku to jako zavání, ale je to dobrý. Okay. Je to dobrý.

0: Jak se připravuje koza? Na jaký způsob si měl kozí maso?
1: Oni dělali buď vařenou, nebo prostě na grilu klasicky. Mm-hmm. A bylo to docela dobrý. Mm-hmm. No pak třeba v Americe jsem měl aligátora.
0: OK.
1: To by přišlo nejdřív.
0: A to by takový jako bílý maso, ne? Asi.
1: Jo, je to takový bílý maso a nejdřív jsem si říkal, to je takový divočejší kuře, až pak kámoš zahlásil, no a tak on je to vlastně přerostlej had a pak jsem to v tom najednou začal cítit a už mi to nepřišlo moc.
0: OK, s čím se podává takový aligátor?
1: Ale s hranolkama.
0: Ježiš, to je super.
1: Normálně s hranolkama. No a pak třeba v Japonsku jsem měl mořskýho ježka, to mi nechutnalo.
0: Mm. A co je typické japonské jídlo? To jsou nějaký nudle s něčím, je to sushi nebo co to je?
1: Ramen nebo ramen, sushi, okay. A nebo hodně jedou yakiniku, to je vlastně ten jako rozpálený grill a dáváš na to maso, pak to jenom vyndáš hůlkama, grilluješ si to vlastně sám.
0: Musím ti říct, že teďka jsem dostal úplně jako vlastně chuť i ochut na toho aligátora teda. To bych se jako zkusil dát taky.
1: Jako doporučuju.
0: Moje vize, můj cíl, zabalím to v 50, půjdu do předčasného důchodu, tak mi řekni, jestli to platí tahle ta vize a jaký si myslíš teda, že bude ten tvůj důchod?
1: Doufám, že to platí. Já se vlastně jako snažím nějak optimalizovat svoje finance. 30% všeho, co vydělávám, dávám prostě do ETF-ek. Mm-hmm. A zároveň jsem si vzal hypo na byt na 2 kákáčko a plánuju to prostě třeba v 50. Pokud vyloženě jako nevyhasním na něčem, tak plánuju udělat to, že bych prostě pronajal ten byt a postupně bych začal odprávat ty akcie a jel bych žít do nějaký levnější země, třeba do Tajska, tam se mi hrozně líbilo.
0: To věřím, navíc je tam dobrý počasí, je tam dobrý jídlo, je tam skvělá kuchyně a tak dál.
1: A nevím, jestli mi to nepřejde, jo. Já pak zase, když někde jsem díl, tak mi to začne chybět tady a ve výsledku vždycky mi to táhlo sem zpátky.
0: Jako já bych si dokázal třeba za sebe, já vím, že to teda rozhovor s tebou ne se mnou, jako představit klidně na žití Srí Lanku třeba, která je mi jako blízká, anebo jako nějakou jako jižní Francii, ale ten nápad prostě jako ukončit aktivní kariéru v 50 je sympatický, protože pak před tebou ještě je spousta let.
1: Právě. A jinak Srí Lanka, tam jsem nebyl a tam je taky hrozně láká. No, jaký to tam bylo?
0: Skvělý.
1: Jo?
0: Skvělý.
1: Byl jsi tam nějak dlouho nebo?
0: Byl jsem tam 3 týdny.
1: Fakt jo?
0: Byl jsem tam 3 týdny a hodně jsme jako cestovali a jezdili jsme vlakem a jako je to prostě skvělý, je to okay. Můžu doporučit.
1: No to se pak zeptám na tipy, když tak mimo vysílání ještě.
0: Tak moc děkuju za návštěvu, máme to za sebou, jsem rád, že se to vlastně dostalo do různých směrů, ten dnešní rozhovor.
1: Taky,
0: ať se ti daří, přeju ti, ať se daří desce, ukládám tvůj požadavek na práci v rádiu, to se může někdy hodit, tato informace, no a přeju ti krásný léto.
1: Taky, díky za pozvání, ať se daří.
0: Hostem aktuálního vydání Spintolku byl Pragoholik. Děkuju, že jste poslouchali, děkuju, že posloucháte. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spintolk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
2: Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice.

nebýtr zvěř, zvěř, mohá kroupit dešť, let, smích, smích, exploze, řek. Kdykoliv jedu v noci lesem, vyskoč

0: Československý speciál s Hvězdičkou. Rapování bez pípání.
1: Sešeptaj mi jméno tak jako kdyby hrál na tichou pošzu. Skáču na postele, stříkám muskátu, tady máš napise pošle. Na krku řetiskovej kolotoč, ledové jak sněhové vločky. Rozkazujou fante, pes do tý fante, potom zahoděj ostych. Vaše krasavice koniny jsou prk na more spíš vošne. Miluje když na ní mě to když jí pak leze jak pošte. Pošu jí nechávám počítat tu, vím jak miluje počty. Se vozíme ožralý autem, ty si do počtu.

nebo léč, věř mi, přijde čas se vrátit. Zapustit kořeny, založit rodinu. Děti se mají rodit z lásky a ne z omylu. Jaká je, nepoznáš instagramovýho profilu. Proto se lidi často rozcházeli během covidu. Neříkám, že mi nechybí ty hezký chvíle, ale musí prostě za to stát, abych to s ní chtěl sdílet. Vážím si sebe, sundal jsem růžový brýle, radši lítám po nocích, jsem netopírem. Čekal si referén, já teďka chci mluvit k dětem. Bacha na to, kdo je váš vzor, ať není kreten. Neřeš to děbky fete.

0: hegeš, proč se nadžere Sivin nebo Degeš. Holky by si přáli mít jednou hodnýho kluka, ale stačí mi napsat jim dvě zprávy do Pakbušu. Nebuď cukavaš si trochu sama sebe, jinak budeš vždycky jenom ta, co dá do huby pele. Dořek, že nemůžeš mít život jak z pohádky, jen nesmíš non-stop řešit čísla a lováky. Neřeš, co má, ale jak se k tobě chová. Zeptám se tě upřímně, tohle to chceš mít doma? Nemám rád chytrolíny, takže nechci mudrovat, ale vím, co s lidma dělají drogy nebo chudoba. Táta mě nechtěl, neměl jsem se narodit, aspoň na chvilku dej ego pryč a nech si poradit. Nejsem ideální vzor, pouze z mých chyb, snad ti můžu něco předat i bez vejšky. Naše generace bloudí, já se postarám o svý lidi jak OG. Já se postarám o svý lidi jak OG. Hlavu vzhůru ten nahoře tě jen zkouší. Sny se neplní jenom za velkou louží. Já se postarám o svý lidi jak OG.
1: Radio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Radio Spin.

Československý speciál s hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény na Rádiu Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Československý speciál s hvězdičkou. Repování bez zpívání.
1: Vídeš, máte uši k slyšení a oči k dívání. Všichni lidé dobré vůle, slyšte moje zpívání. Chci vám vylíčit příběh smutný jako život sám o tiché bolesti, kterou na duši.

Radio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM.

0: Československý speciál.
1: Československý speciál.
0: Rádio Spin 962 FM. Be in.
2: Yeah, check it out. Mr. Borec.

0: Československý speciál.
1: Československý speciál.
0: Rádio Spin 962 FM. Be in.
2: Ty a já nehrajeme za stejný tým. Máme super geny, sedny z víny.

0: patří k divnýmu typu, že nevydržíš to ani rok, že jestli to zkouším, tak jsem cvok.
1: Chtěl jsem ti dát věc, co přetrvá, i když už nebudem a všechno se to přetrhá. Po práci s osudem ve chvíli, kdy jsi bezradná, vždycky už budeš vědět, nejsi sama, jsme tu dva.

0: speciál s hvězdičkou. Nevybíbaný tracky československý scény na rádiu Spin.
1: Když já miloval tě, víš, já na nebe se dívám, v klidu zapomínám, v klidu zapomínám. Bože, tolik slov, Bože, tolik slov, jaký ti říct mám, jaký ti říct mám. Když loučíš se se mnou, že musíš už

Já miloval tě, víš, já na nebe se dívám, v klidu zapomínám, v klidu zapomínám. Bože, tolik slov, Bože, tolik slov, jaký ti říct mám, jaký ti říct mám, když loučíš se se mnou, že musíš už jít.

dech až do ucha, to je můj type beat. Je můj type beat.